Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fetse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin' Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo: potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na světě nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál ji často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika. V Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka. Bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji. Vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal. Můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál Trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
2: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj samáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uriš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ano. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář. Neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu pomůže zase. Možná. Scénář. No. Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
4: Já jsem těch konkurzů udělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál, tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
3: Komu tykala, byla trošku drzejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
4: Asi jo.
3: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechno party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
4: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze, tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana

0: se učila.
1: Děkuji.
2: Děkujeme.
0: Já bych si přál pokračování.
1: Ano. Děkuji,
2: mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
3: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
3: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
1: Děkuji.
3: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
3: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
3: Takže Ačko bych ti dal.
1: Ano.
3: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
1: Ano.
3: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
1: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
3: A tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodával ty parcele, jo?
1: Jo, tak to mě těší.
3: To nám krásně vysvětloval. No, to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
3: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte. No,
1: tak děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
3: Děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou. A Ačku
3: teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
3: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
4: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
1: Děkuji, také pozdravuji.
4: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
1: Děkuji, den, dobrý den, ano.
2: Dobrý den.
5: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
1: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
1: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, mějte jak se. Slyšíme.
7: Ano,
2: mějte se krásně.
7: Taky,
2: naschledanou.
1: Mějte
2: tak,
1: se
2: přátelé,
1: moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
8: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té Unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té Unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
9: Neslíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
8: Ano.
9: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle jména.
8: Ano.
9: Tak. A panko,
8: my jsme se...
9: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky, nazdar. Ty poslechni, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
9: Ty co ty na mě tady? Já bych celá tato banka.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdečně paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naďa je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem to tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle. Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo? A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo? Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo? To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. Už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říká, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a dosah říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemýšle?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody. Ale
3: je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme.
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriád jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře,
3: mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy ze Zdolnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě. Jo.
8: Aha.
1: Takže zkuste.
8: Takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobré. Ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebudeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkají, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká. Odcházím? Ne, pane, ne, odcházím. 8, odcházím. OK, pane, 12. Odcházím. 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel. Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden tak vylez, říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no, pane, no, prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hoku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar. Cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, ale nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Jsem říkal, já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky, ano, s panem Přeučilem.
3: Ano, ano. Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
11: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
11: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Molek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a tebe taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza Drabský. Srdečně vás oba zdravím. A byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdraví vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, zvukami zdravím obám.
1: Ano.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme se, si.
5: Díky.
1: A naslyšenou. Haló, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák, vodjak těživa křtěnej Vltavou. Tak jsem přijel tehdy do Ostravy, ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No, naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. Podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturg a naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu sami dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože teda změnili postavy, ale malé už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem strál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mojí milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: chtějí mi lásku brát.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Ministerstvo školství navrhuje sloučení venkovských škol. Zemřela Zdena Mašinová, bylo jí 92 let. Američané při nočních úderech na Írán cílili na protivzdušnou obranu. Očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Sloučení více menších venkovských škol pod jedno vedení navrhuje ministerstvo školství. Podle návrhu by už následně neměla žádná z nich svého ředitele. Například Dolní Cerekev na Jihlavsku už kvůli tomu začíná zjišťovat zájem okolních obcí. Jednou z nich je i nedaleká Cejle, kde funguje málo třídka se 24 žáky.
3: Škola má tři učitele a její ředitelka Gabriela Nováková je zároveň i učitelkou a vychovatelkou v družině.
4: Nikdo nechce dojíždět, někdo chce individuální přístup a pokud to ta malotřídka splňuje, což většinou ano, tak to dítě semka jakoby dají.
3: Podle ní by případným sloučením do většího celku mohla škola o tuto svoji silnou stránku přijít. V sousední Dolní Cerekvi je 9letá škola. Bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák vidí slučování jako do budoucna nevyhnutelnou věc.
5: V tu chvíli platím jednoho ředitele, vlastně ideálně jednu účetní, jednoho ajťáka.
3: Ministerstvo školství podle mluvčího Ondřeje Macury plánuje od příštího roku sdružování škol více finančně podporovat. František Jirků, Český rozhlas.
1: Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři Ctirad a Josef vedli zase protikomunistickou odbojovou skupinu. Kvůli tomu Mašínovou dlouhodobě perzekuoval komunistický režim. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád T.G. Masaryka.
6: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
7: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
6: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
7: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Český rozhlas.
1: Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil. Terčem útoků byla podle něj protivzdušná obrana, průzkumná zařízení a komunikační technika. Velitelství znovu uvedlo, že údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Íránu. Íránská státní média hlásila výbuchy například z přístavu Bandar Abbas. Íránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly protiútok na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán také oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu. To ale Američané popřeli.
2: Sport.
1: Atletka Lourdes Gloria Manuel si doběhla na mítinku Diamantové ligy v norském Oslu pro druhé místo. V závodě na 400 metrů proběhla cílem v čase 50,13 sekundy a nestačila jen na domácí Jegrovou, která jako jediná běžela pod 50 vteřin. V soutěži o štěpařek obsadila Nikola Ogrodníková sedmé místo.
2: Počasí.
1: V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou teď mají 10 stupňů, v počátkách 8. Očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pátá hodina, pátá minuta, je tady čtvrtek, 11. červen roku 2026. Svátek má Bruno, rychlobruslař, olympijský vítěz Metoděj Jílek dnes oslaví kulaté 20. narozeniny. Pamatujete si vy naposledy, kdy vám bylo 20? No je to několik let, že? U mě taky, no. Nikomu třeba 20 ještě ani nebylo. Herec Petr Kostka má dnes 88. narozeniny, tak i tam posíláme gratulaci. No a o svatém Barnabáši bouřky často straší, taková je dnešní pranostika. S bouřkou bychom dnes počítat měli, tak snad nás nic nevykolejí.

0: Eagle has landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995 Timothy McVeigh byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.

0: Skupina Queen v 5.18, za chvíli Olga Lounová, Memento Mori, nebo Karel Černoch a Popelky.
1: Počasí.
0: Přejeme vám dobré čtvrteční ráno, máme 11. června, na Vysočině dnes čekáme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Teploty se ustálí mezi 14 až 17 stupni Celsia a foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtek si budeme povídat o divadle, které nevzniká jen na jevišti, ale především značení, kreativity a taky chuti tvořit. Hostem dobrého dopoledne bude principálka spolku divadla Tentorie Věžnička, Tereza Matějíčková-Fialová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Užívat svět.
1: Ministerstvo chce spojovat školy, přesvědčit je, mají peníze. Co si od spojování malých škol, hlavně na vesnicích, ministerstvo slibuje? Nejenom o tom se po 8. hodině budu bavit s Martinou Beťákovou, ředitelkou ministerského odboru podpory škol a zřizovatelů. Tak laďte Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Je to první ze čtyř plánovaných schůzek, na kterých chce Bárta zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy neohrozí. Zaměstnanci s převodem nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Rozsáhlá oprava Požárnické ulice začíná v Pelhřimově. V plánu je její celková obnova, včetně vozovky, modernizace vodovodu a kanalizace nebo odvodnění a úprav okolních ploch. Práce potrvají do konce listopadu a zásadním způsobem omezí v místě dopravu. V Pardubicích dnes vyhlásí titul Chléb roku 2026. Soutěžili o něj pekaři z celé republiky. Odborná porota vybírala z více než 140 vzorků a hodnotila jejich vzhled, chuť nebo vůni. Návštěvníci akce s názvem Dny chleba uvidí ukázky práce mistrů pekařů, budou i ochutnávky. V bavorském Weidenu začne soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v České republice. Podle státního zastupitelství vyvezli bez povolení odpad, jehož část lze označit za nebezpečnou. Ten pak nelegálně uložili v Jiříkově na Pruntálsku a v Brně Horních Heršpicích. Tenistka Karolina Plíšková si na turnaji v Londýně zahraje čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku postoupila, když její soupeřka, Kanaďanka Emboková, utkání druhého kola skrečovala kvůli zranění. Další soupeřkou Plíškové bude Marie Bousková nebo Chorvatka Vekičová. Jejich zápas se bude dohrávat dnes, pořadatelé ho totiž v úvodní sadě přerušili kvůli dešti. A přidáme předpověď počasí, očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo i bouřky, teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 za 98. kilometrem na úrovni Herálce. V pruhu pro pomalá vozidla stojí porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Co jsou dendritické buňky a proč se o nich tolik mluví? O jejich využití v léčbě rakoviny mluvil včera host dobrého dopoledne, pan doktor farmacie Jiří Samek. Jeho slova si připomeneme za chvíli. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem.
3: Dalších 7 dní a 7 nocí piju víno, sedím pod mě sám.

0: Velký rozruch v současné době budí dendritická buněčná imunoterapie. Jak funguje v praxi? O tom v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina mluvil pan doktor farmacie Jiří Samek.
1: Ty dendritické buňky jsou buňky, které lidské tělo standardně obsahuje. My je dokážeme z periferní krve vybrat nebo separovat. A trošku je nabudit, aby dělali více to, co dělat mají. No a potom k těm dendritickým buňkám se přidá vlastně rozdrcený nádor toho pacienta. Ty buňky zjistí, jak ten nádor je špatný. A vezmou si povrchové kousky těch buněk toho nádoru, absorbují je a dají je na svůj povrch. A vlastně ty dendritické buňky fungují tak, jak když si představíte film o Divokém západě a tam je zatykač na nějakého zlosina a to je zkrátka kus papíru, je tam napsané wanted a teď je tam ta tvář toho zlosina, toho padoucha. Tak ta dendritická buňka je vlastně takový zatykač, ta je v těle a ukazuje jiným buňkám imunitního systému, koho mají odlapit a koho mají zničit. Takže vlastně, když se ty dendritické buňky potom zpátky dají do toho, tomu pacientovi velmi šetrně a velmi jednoduše, tak ten imunitní systém velmi dobře ví, po čem má jít a identifikuje zbytkovou nálož těch nádorových buněk a ty likviduje. Takže vlastně to tělo se samoléčí. Proto to budí ten zájem, protože ta terapie je velmi šetrná, dlouhodobá, toho pacienta nijak nezatěžuje a pomáhá mu vlastně jeho vlastními silami.
0: Divadlo, které nevzniká jenom na jevišti, ale především značení kreativity a chuti tvořit. V dobrém dopolední se dnes podíváme do světa spolku Divadlo Tentorie Věžnička, kde se potkávají lidé, kteří dávají divadlu vlastní tvář i energii. Jak vznikají jejich inscenace? Co všechno obnáší fungování nezávislého divadelního souboru a proč má smysl dělat divadlo dnes? O tom si budeme povídat s principálkou Terezou Matějíčkovou Fialovou po 11. hodině.

0: To byla ABBA minutu po 6:45 tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli Krištof a Lolita nebo Pavel Vítek, víš, jak se mi líbíš. Právě dnes začíná mistrovství světa ve fotbalu. Budou ho sledovat i naše makovičky. Co vůbec o fotbalu vědí? Dostanou prostor se vyjádřit už za chvíli.
1: Počasí.
0: Pojďme se v rychlosti podívat na dnešní počasí. Na Vysočině čekáme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Teploty se ustálí mezi 14 až 17 stupni a foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočí.

0: 5.51 ode dneška se i v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina budeme věnovat fotbalu.
1: Makovičky. Co je to ten fotbal?
2: Tam máte míč, jsou tam hráči, třeba Messi, Ronaldo a třeba někdo dá gol a je to třeba 1-0.
1: Kolik těch hráčů je na jedné straně?
3: 11. Musí být stejně, že oni mají opravdičkej fotbal.
1: A co když někoho vyloučí, tak jich nebude stejně?
3: Ale on se zase vrátí a bude jich pak stejně.
1: Za co můžou hráče vyloučit?
3: Třeba když ho podkopne.
1: Co je to offside?
4: Když třeba míč přeletí první zač a hráč tam bude rychlej, tak se řekne offside.
1: Holčičky, se zeptám, ty prý hraješ fotbal?
5: Já hraju jenom na zahrádce s klukama. Nikdy vyhraju holky a nikdy kluci. Třeba jeden se stoupne do brány a brání, aby jim nedali gól.
4: Jsem pravý křídlo.
1: A ještě běhá po hřišti pán a má černobílé triko.
4: To je rozhodčí.
5: Třeba kdyby někoho slazil, tak ho posune na tu tvašnou hlavičku, že ho vyloučí ze hry. A on se má na 5 nebo na několik minut nehlaje.
0: Tak ještě jednou připomínám, že v Mexiku dnes začíná fotbalové mistrovství světa. V 21 hodin našeho času ho zahájí utkání domácí reprezentace proti Jihoafrické republice. Češi vstoupí do šampionátu zítra. Zápas Česko-Jižní Korea začíná v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Tak budeme fandit. Makovičky.

0: prožívá.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Zastupitelé Žďáru nad Sázavou projednají potenciální stavbu rychlobruslařské arény. Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Česko usiluje o pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031. Očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. O memorandu k potenciální rychlobruslařské aréně dnes budou hlasovat žďárští zastupitelé. Prostranství vedle městského zimního stadionu minulý týden zmínil jako jedno z potenciálních umístění haly premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rychlobruslařský areál by byl investicí státu, Žďár nad Sázavou by poskytl pozemky. Pokračuje starosta Martin Mrkos ze STANu.
4: My jsme jedno z měst, kde by mohla rychlobruslařská hala stát, takže se v této fázi se zástupci státu o možnosti výstavby bavíme.
3: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalším územím, které okupují Rusové. Operační zóna dronů se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti.
5: 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů K2 zveřejnila video, ve kterém drony intenzivně útočí na ruská vojenská auta jedoucí po hlavní trase z Horlivky do Jenakijeva v Doněcké oblasti. Útoky potvrzují i očití svědci na okupovaných územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek proto vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Svaz usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země se mohou ještě přihlásit. Zájem o pořádání mistrovství světa Českému rozhlasu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.
6: Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čím jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027. Počasí.
3: V Třebíči a Libici nad Doubravou teď mají 9 stupňů, v Telči 8. Očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nehoda teď blokuje dopravu v Brněnské ulici v Novém městě na Moravě. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 6. hodina, 4. minuta. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina ve čtvrtek 11. června. Herečka Ester Geislerová se chystá do dnešního pořadu Alexa Host. Za chvíli prozradí, na jaké hudební nástroje hrál její tatínek Petr Geisler. Teď bude hrát a zpívat

0: To byl Phil Collins v 6 hodin na 13 minut. Těšit se můžete na Naďu Urbánkovou, na Prázdný Express nebo na skupinu Činasky a každý ráno.
1: Alex a host.
0: Dnes po 13. hodině bude hostem Alex Minářové herečka a autorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. Dozvíte se i to, že v roli režisérky natočila film Dvě deci duše. Celovečerní dokument je o tatínkovi Petru Geislerovi, japanologovi, pedagogovi a kaligrafovi. Jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že rodilí mluvčí nepoznali rozdíl?
2: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí a... Ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet a takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: Celý rozhovor s herečkou Ester Geislerovou si na Českém rozhlasu Vysočina poslechněte dnes po 13. hodině v pořadu Alex a host.

0: Dospívala Naděja Urbánková v 6.18 na Českém rozhlasu Vysočina. Jednička Kovář, dvojka Horníček a trojka Staněk. Gólmánská hierarchie je v české fotbalové reprezentaci před startem mistrovství světa jasně daná. Ostatně hovořit o tom budeme už za chvíli ve čtvrtečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Teploty se ustálí mezi 14 až 17 stupni Celsia a foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtek si budeme povídat o divadle, které nevzniká jen na jevišti, ale především značení, kreativity a taky chuti tvořit. Hostem dobrého dopoledne bude principálka spolku divadla Tentorie Věžnička, Tereza Matějíčková-Fialová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Každý

0: To byly Činasky, dospívali 7 minut před 6:30, za chvíli tady bude Michal David po cestách růžových.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Čeští fotbalisté včera v podvečer odletěli do mexické Guadalajary, kde v pátek ráno našeho času vstoupí do mistrovství světa. Úvodním soupeřem národního týmu na šampionátu bude Jižní Korea. Reprezentace půjde do utkání v brance s hrdinou penaltových rozstřelů v baráži, gólmanem Matějem Kovářem.
2: Jensen už je připravený a rozbíhá se proti němu Matěj Kovář!
3: Bylo mi nasněno, že turnaj začnu jako číslo jedna, takže připravím se na to, abych týmu pomohl co nejlíp, co to bude, a aby společně jsme dotáhli nějaký ten cíl, který jsme si stanovili.
4: Řekl ještě před odletem do Spojených států Matěj Kovář, který odchytal i generálku na šampionát v New Jersey proti Guatemale. V národním týmu má dlouhodobě silnou pozici a dobrou sezonu má za sebou i v PSV Eindhoven. S nizozemským klubem oslavil mistrovský titul. Před Kovářem byl v reprezentaci brankářskou jedničkou slávista Jindřich Staněk. Ten se do nominace dostal navzdory tomu, že skoro celou jarní část ročníku promarodil.
5: Trojka v úvodu turnaje bude Staněk, protože to akceptuje a je to logický, když přece jenom ten delší časový prostor nebyl v praxi. Tam rozhoduje zkušenost. My potřebujeme takového brankáře a mistrovství světa, protože on tady tu scénu už poznal mnohokrát.
4: Zdůvodnil Staňkovu nominaci reprezentační kouč Miroslav Koubek. Matěji Kovářovi tak na mistrovství světa bude krýt záda hlavně Lukáš Horníček. Opora Bragy v uplynulé klubové sezóně hned ve 24 zápasech neinkasovala a portugalskému klubu odchovanec Pardubic pomohl svými zákroky až do semifinále Evropské ligy.
6: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
4: Zdůraznil golman národního týmu Lukáš Horníček. Čeští fotbalisté nastoupí do utkání s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat, něco si nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým píré.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
7: Poslance odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. 130 historických automobilů vyrazí ráno z Prahy přes Kolín na Hodonín do Bratislavy. Od Autoklubu České republiky v Opletalově ulici vyjíždějí účastníci postupně v minutových intervalech. Připomínají si tak slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. Automobily jsou předválečné výroby a 6 z nich se účastnilo původního závodu. Novou expozici dnes otevírá po 3leté rekonstrukci Muzeum Jemnicka. Oprava vyšla na téměř 20 milionů korun. Zmodernizované výstavní prostor mapují historii královského města, jeho vztahy se sousední zemí. Dnes bude otevřeno od 16 do 18 hodin, od pátku pak bude muzeum v provozu celodenně. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem v přepočtu za 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Tenistka Karolina Muchová si příští týden zahraje se Serenou Williamsovou čtyřhru na travnatém turnaji v Berlíně. Informoval o tom list The Times. Americká vítězka 23 Grand Slamů se vrátila k tenisu po čtyřleté pauze. Ještě před ní Williamsová oslovila také světovou deblovou jedničku Kateřinu Siniakovou. Ta ale kvůli odlišnému programu spolupráci odmítla. A ještě předpověď počasí. Očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo i bouřky, teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Uchovat si rodinnou atmosféru a osobní přístup nebo se spojit s jinou školou a zlevnit svůj provoz. To jsou otázky, před kterými teď stojí ředitelé malých venkovských škol, po kterých ministerstvo chce, aby se sloučili do větších celků. Jaké mají možnosti? Takhle s tím se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli ve své reportáži zamyslí František Jirků. Teď máme 6.33 od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Vás zdraví a hezký čtvrtek přeje Robin Šalamon.

0: To byla zpěvačka Petra Janů v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Na letošní úsobské muzikantské pouti vystoupí právě Petra Janů, tak se na ní můžete těšit 27. června v Úsobí úderem 18. hodiny. Zatím ale máme čtvrtek 11. červen roku 2026, 6. hodinu a 40. minutu a přejeme všem dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina. Venkovské školy by se měly slučovat pod jedno vedení do takzvaných svazkových škol. Podle plánu ministerstva školství by tak byl jejich provoz efektivnější. Dolní Cerekev na Jihlavsku už začíná zjišťovat, jaký by byl zájem v okolních obcích, kde mají v současné době malotřídky. Jednou z nich je základní škola v nedaleké Cejli.
1: Před vchodem do školy v Cejli na Jihlavsku je místní obdoba chodníku slávy. V betonu jsou otisky rukou dětí se jménem a roky, kdy chodili do místní školy. Prvňákům a druhákům pod vedením učitelky Anny Brtníkové končí hodina výtvarné výchovy.
2: Mám tady tři děti, které kreslí mapu Česka, mapu Cejle a mapu kraje Vysočina a zbytek dětí dělal letní výzdobu tady na nástěnku.
1: Většina ze 24 dětí pochází přímo z Cejle. Dojíždí sem ale i z okolních obcí. Škola má tři učitele a její ředitelka Gabriela Nováková je zároveň i učitelkou a vychovatelkou v družině.
3: Většinou si tu malou třídku vyberou s tím, že mají prostě nějakou představu, co pro to dítě chtějí. Někdo nechce dojíždět, někdo chce individuální přístup, takže ty požadavky těch rodičů jsou velice specifický a pokud to ta malotřídka splňuje, což většinou ano, tak to dítě semka jakoby dají.
1: Podle ní by případným sloučením do většího celku mohla škola o tuto svoji silnou stránku přijít. A myslí si to i učitel 3. až 5. třídy Petr Cvaniga.
4: Žáci se snaží reprezentovat tu školu, jak nejlépe umí, a nejenom školu, ale právě i tu obec. A myslím si, že kdyby se mělo cokoliv změnit, že by se to postupně začalo tohleto vytrácet.
1: Obec každý rok podle bezpartijní starostky Pavlíny Novákové dává na provoz školy 500 000 korun.
5: Zatím to zvládáme a jako pokud tu školu chceme zachovat, je jasný, že do ní budeme muset dávat nějaký finance.
1: V sousední Dolní Cerekvi je 9letá škola se zhruba 150 žáky. Bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák vidí slučování jako do budoucna nevyhnutelnou věc.
6: V tu chvíli platím jednoho ředitele. Vlastně ideálně jednu účetní, jednu mzdovou účetní, jednoho ajťáka. Ta spádovost historická škol tady je. Já jsem ty spolužáky svoje měl z Rohozné, z Cejle, z Kostelce.
1: Se starosty okolních obcí se o případném zřízení svazkové školy bavil zatím jenom neformálně. Problém je podle něj v tom, že malotřídky teď dostávají od ministerstva školství peníze navíc.
6: Nemáme co nabídnout, protože oni na tom vlastně v tu chvíli můžou být už jenom hůř.
1: Ministerstvo školství podle mluvčího Ondřeje Macury plánuje do svazkových škol podporovat víc.
7: Připravujeme první motivační opatření pro dobrovolné spojování ředitelství škol do větších celků, která by mohla být spuštěna už v průběhu roku 2027.
1: Hlavním přínosem svazkových škol podle něj je, že pomohou udržet kvalitní vzdělávání na venkově nebo lepší plánování provozu. František Jirků, Český rozhlas.

0: Legendární skupina Bee Gees s námi byla v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme minutu po 6:45. Za chvíli tady bude Lucie Bílá a Fénix.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeji vám krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak máme tady 11. červen roku 2026. Jaké to ráno teď máme?
2: Ta oblačnost je taková hodně proměnlivá, teďka aktuálně spíše velká. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 11 do 8 stupňů, k tomu nám vane vítr mírný, severozápadní až západní, do 20 km za hodinu a také se nám vyskytují ojedinělé přehánky, to hlavně teda v té jihozápadní části kraje.
0: Budeme dnes potřebovat deštníky?
2: Budou se nám hodit, dneska to bude stále takové hodně proměnlivé, během dne čekáme, že se nám vyskytnou četné přehánky, případně bouřky, potom na večer by měly začít ty srážky většinou ustávat, taky nám ubývat oblačnosti, ty nejvyšší teploty od 14 do 17 stupňů, vád nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu, ale v těch přehánkách a bouřkách nám přechodně zesílí, potom až na večer by nám měl začít vítr slábnout.
0: Jaké jsou vyhlídky na zítřek?
2: Tak noc ještě zejména na tom severu kraje mohla být zvětšená oblačnost a nějaká doznívající přehánka, jinak ta noc by měla být s malou oblačností, polojasno až jasno a ojediněle se nám mohou vytvářet mlhy. Ty nejnižší teploty očekáváme od 8 do 5 stupňů, ale v údolích můžou ojediněle klesnout až ke 3 stupňům. Ráno ještě malá oblačnost, ojedinělé mlhy, během dopoledne nám ale od západu začne oblačnosti přibývat, na oblačno až zataženo a místy se nám vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty očekáváme od 14 do 17 stupňů, k tomu nám bude vát vítr mírný západní směru do 20 km za hodinu.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová, děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Fajdo, řekni for.
1: No tohle není vtip, to se mi onehdá stalo. Vezl jsem kamaráda v autě a říká mu, hele, můžu zapnout klimu? On se na mě podívá a říká, jo, klidně, já poslouchám všechno. Tak jsem zapnul rádio a zrovna tam šel jingle Posloucháte Český rozhlas Vysočina. On se tak na mě podívá a říká, hele, já nechápu, jak to můžou vědět?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: To byl hříšný tanec, ale musíme končit, čekají nás zprávy.
1: 7 hodin. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dolní město obnovilo kořenovou čistírnu odpadních vod. Horská služba na Šumavě se připravuje na letní sezonu. Čeští fotbalisté zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. Očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Obnovená kořenová čistírna odpadních vod v Dolním městě na Havlíčkobrodsku je zkolaudovaná. Původní ekologická technologie fungovala od roku 1998. Podle bezpartijního starosty Pavla Chláda už ale technicky nestačila a neuměla odfiltrovat některé chemické prvky.
3: Neuměla úplně čistit dusík a už vůbec ne fosfor. A tahle ta vlastně čistírna druhé generace po té intenzifikaci, tak ta už umí vyčistit dusík a ten fosfor částečně také.
2: Na letní sezonu se připravuje horská služba na Šumavě. Záchranáři kontrolují techniku, doplňují sklady a trénují zásahy v náročném horském prostředí. Součástí výcviku jsou i modelové situace pro mimořádné události, jako je například evakuace lidí z lanovky. Pokračuje člen horské služby Václav Kouba.
4: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky. Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít.
2: Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil. Terčem útoku byla podle něj protivzdušná obrana, průzkumná zařízení a komunikační technika. Velitelství znovu uvedlo, že údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Íránu. Íránská státní média hlásila výbuchy například z přístavu Bandar Abbas. Íránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly protiútok na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán také oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu, to ale Američané popřeli.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Čeští fotbalisté vstoupí v noci na zítřek do mistrovství světa. Čeká je utkání proti Jižní Koreji. Kouč národního týmu Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
5: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Světového šampionátu se poprvé zúčastní 48 týmů a otevře ho souboj domácího Mexika s Jihoafrickou republikou.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 9 stupňů, v Dukovanech 10. Očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně teď na silnici 38 u Moravských Budějovic. Silničáři tam sečou trávu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tady je Český rozhlas Vysočina, posloucháte nás 4 minuty po 7 hodině ve čtvrtek 11. června. Z ledové plochy žďárského stadionu, na které kdysi dávali první góly mistři světa Tomáš Rolinek nebo Martin Nečas, je teď betonová drať. Jako podklad pod nové kluziště v ní nejspíš zůstane i po opravě. V budoucnu by se navíc ke stávající hale mohl připojit i rychlobruslařský areál pro výchovu nových Martin Sáblíkových. Téma pro Dana Zacha po čtvrt na 8.
7: Teď je s námi Helena Vondráčková.

plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo. Dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.

0: To byla skupina Blondie v 7 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes ve čtvrtek 11. června čekáme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Teploty budou mezi 14 až 17 stupni Celsia a foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který nám v bouřkách přechodně zesílí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtek si budeme povídat o divadle, které nevzniká jen na jevišti, ale především značení, kreativity a taky chuti tvořit. Hostem dobrého dopoledne bude principálka spolku divadla Tentorie Věžnička, Tereza Matějíčková-Fialová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví 80.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lahoutky a divokej byl v 7.23 na Českém rozhlasu Vysočina. Žďár nad Sázavou vyměňuje ledovou plochu tamního zimního stadionu. Je to první krok z celkové rekonstrukce haly ze 70. let, kde se učili hrát hokej i mistři světa. Souběžně Žďár jedná se státem o tom, jestli by se pod jednu střechu z hokejisty nedostali i špičkové tratě pro rychlobruslení. Dnes o tom budou zastupitelé rozhodovat v memorandu.
1: Kapitán Tomáš Rolinek i další dva mistři světa z roku 2010, Petr Koukal a Petr Vampola, tady začínali. Stejně jako šampion z roku 2024, Martin Nečas.
2: Stojím tady s nima a myslím si, že Žďár tady ho vyděláme výborně.
1: Plocha, na které dávali první góly, už je pryč, vzniká nová, dohlíží nad tím hlavní stavby vedoucí Libor Šop.
3: To byly vlastně ve finále tři ledové plochy, takže všechny tři šly pryč, asi historicky, jak se vrstvily. No a jako nejlepší způsob se nám osvědčilo rozřezání na segmenty a vybourání bagrem, pak rozstřídění vlastně železa a betonu.
1: Investiční referentka Žaneta Švandová mě upozorňuje na zajímavou materiální stopu.
4: Ty původní betonové desky nebo betonové plochy se využily jako recyklát, zase zpět do násypu pod ty nové desky.
5: Takže tady ta stopa minulosti těch let žďárského hokeje zůstává.
4: Jo.
5: To zůstává.
4: Zadání bylo jenom teďka rekonstrukce ty ledové plochy, protože ta už byla jakoby historicky i vlastně za svou životností, takže to se opravuje a do budoucna se teda uvažuje z rekonstrukci komplet stadionu.
5: To zázemí se od té doby, kdy tady třeba začínal Tomáš Rolinek, ročník plus minus 80, asi nezměnil moc.
4: To myslím, že určitě ne, to by určitě provozovatel říkal, ale myslím, že to je všechno původní.
1: Pod jednu střechu se stadionem by se mohl dostat otisk zdejší, dokonce olympijské, trojnásobné šampionky v rychlobruslení.
6: Martina Sáblíková teď protne cílovou pásku naposledy ve své kariéře.
7: Žďár je v tuhle chvíli jedním z měst, které je ve hře na postavení rychlobruslařské haly.
1: Ukazuje mluvčí města Blanka Sobolová.
7: Pokud by hala vznikla, tak by byla připojená vlastně ke stávajícímu zimnímu stadionu, respektive k jeho ledové ploše, která se teď rekonstruuje, a stála by na místě stávajícího oválu.
1: Prvním krokem k hale, o které se dřív říkalo pro Martinu Sáblíkovou, může být hlasování o memorandu. Žďárské zastupitelstvo začíná ve 4 hodiny odpoledne. Jozech, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Byl s námi Robí Williams, ladíte Český rozhlas Vysočina, jsou tu zprávy a Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Je to první ze čtyř plánovaných schůzek, na kterých chce Bárta zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy neohrozí. Zaměstnanci s převodem nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Rozsáhlá oprava Požárnické ulice začíná v Pelhřimově. V plánu je její celková obnova, včetně vozovky, chodníků, modernizace vodovodu a kanalizace nebo odvodnění a úprav okolních ploch. Práce potrvají do konce listopadu a zásadním způsobem omezí v místě dopravu. V Pardubicích dnes vyhlásí titul Chléb roku 2026. Soutěžili o něj pekaři z celé republiky. Odborná porota vybírala z více než 140 vzorků a hodnotila jejich vzhled, chuť nebo vůni. Návštěvníci akce s názvem Dny chleba uvidí ukázky práce mistrů pekařů, budou i ochutnávky. V bavorském Weidenu začne soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v České republice. Podle státního zastupitelství vyvezli bez povolení odpad, jehož část lze označit za nebezpečnou. Ten pak nelegálně uložili v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně Horních Heršpicích. Teniska Karolína Plíšková si na turnaji v Londýně zahraje čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku postoupila, když její soupeřka, Kanaďanka Emboková, utkání druhého kola skrečovala kvůli zranění. Další soupeřkou Plíškové bude Marie Bousková nebo Chorvatka Vekičová. Jejich zápas se bude odohrávat dnes. Pořadatelé ho totiž v úvodní sadě přerušili kvůli dešti. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 a za Velkou Bíteší se tvoří v pravém jízdním pruhu nesouvislé kolony kamionů.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme 11. června, stále máme jaro, blíží se léto. Pouštění draků je oblíbená podzimní zábava, kde a kde začala na to v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, odpoví Martin Písařík, a to už za chvíli. Do té doby Karel Gott, Oheň v sobě máš, anebo Marta Kubišová s písničkou Hey Jude.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: To byla Marta Kobešová, Hey Jude, za chvíli Aneta Langerová, Voda živá, nebo třeba Robert Křesťan v písničce Vím, vím. Teď netradičně na Prahu léta budeme pouštět Draka s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Chris de Berg, minutu po 7:45. Za chvíli s námi na Českém rozhlasu Vysočina budou Makovečky. Začíná mistrovství světa ve fotbale a tak se Makoveček budeme ptát na to, co všechno o fotbalu vědí.
1: Počasí.
0: Dnešek přinese na Vysočinu proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje. Čekáme přehánky nebo i bouřky, teploty budou mezi 14 až 17 stupni Celsia.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, máme čtvrtek 11. června v 7.51. S námi byla i Aneta Langerová. V Mexiku dnes večer začne fotbalové mistrovství světa, tak do toho teď kopnou i makovičky.
1: Makovičky.
2: Co je to ten fotbal?
3: Tam máte míč, jsou tam hráči, třeba Messi, Ronaldo a třeba někdo dá gol a je to třeba 1-0.
2: Kolik těch hráčů je na jedné straně?
4: 11. Musí být stejně, že oni mají opravdičkej fotbal.
2: A co když někoho vyloučí, tak jich nebude stejně?
4: Ale on se zase vrátí a bude jich pak stejně.
2: Za co můžou hráče vyloučit?
4: Třeba když ho podkopne.
2: Co je to offside?
5: Když třeba míč přeletí první za čáru a hráč tam bude rychlej, tak se řekne offside.
2: Holčičky, se zeptám, ty prý hraješ fotbal?
6: Já hraju jenom na zahrádce s klukama. Nikdy vyhraju holky a nikdy kluci. Třeba jeden se stoupne do brány a brání, aby jim nedali gól.
7: Jsem pravý křídlo.
2: A ještě běhá po hřišti pán a má černobílé triko.
8: To je rozhodčí.
9: Třeba kdyby někoho svazil, tak ho posune na tu tvašnou hlaviče, že ho vyloučí ze hry. A on se vadne na 5 nebo na několik minut nehlaje.
1: Makovičky.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Zastupitelé Žďáru nad Sázavou projednají potenciální stavbu rychlobruslařské arény. Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Ukrajina rozšiřuje zónu pod kontrolou dronů. Očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. O memorandu k možné rychlobruslařské aréně dnes budou hlasovat žďárští zastupitelé. Prostranství vedle městského zimního stadionu minulý týden zmínil jako jedno z potenciálních umístění haly premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rychlobruslařský areál by byl investicí státu. Žďár nad Sázavou by poskytl pozemky. Pokračuje starosta Martin Mrkos ze STANu.
4: My jsme jedno z měst, kde by mohla rychlobruslařská hala stát. Takže se v této fázi se zástupci státu o možnosti výstavby bavíme.
3: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalším územím, které okupují Rusové. Operační zóna dronů se podle velení ukrajinské armády nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti.
5: 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů K2 zveřejnila video, ve kterém drony intenzivně útočí na ruská vojenská auta jedoucí po hlavní trase z Horlivky do Jenakijeva v Doněcké oblasti. Útoky potvrzují i očití svědci na okupovaných územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek proto vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Atletka Lourdes Gloria Manuel si doběhla na mítinku Diamantové ligy v norském Oslu pro druhé místo. V závodě na 400 metrů proběhla cílem v čase 50,13 sekundy a nestačila jedna domácí Jegrovou, která jako jediná běžela pod 50 vteřin. V soutěži o štěpařek obsadila Nikola Ogrodníková sedmé místo.
0: Počasí.
3: Ve Žďáře nad Sázavou a Telči teď mají 9 stupňů, v Moravských Budějovicích 10. Očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 za Velkou Bíteší se tvoří v pravém jízdním pruhu nesouvislé kolony kamionů.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hladíte Český rozhlas Vysočina, máme 4 minuty po 8 hodině. Je čtvrtek 11. června. Ministerstvo školství chce spojovat školy. Přesvědčit, mají peníze. Co si od spojování malých škol, hlavně na vesnicích, ministerstvo slibuje? I na to se budu ptát ředitelky ministerského odboru podpory škol a zřizovatelů Martiny Bětákové už po 8:45.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.
6: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

nepřekládal ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

problém, ať se na hucelný spíšíte najmout dát. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi paní Dana Nevoralová. Přeji vám hezké ráno.
1: Hezké ráno i vám.
0: A vy pro nás máte pozvánku na sobotní odpoledne plné pohybu.
1: Ano, máme pro vás připravenou akci Hruškovský fest, neboli Sportfest, Hry bez hranic. Pořádá to osadní výbor Hruškové dvory za podpory magistrátu Jihlava. Koná se to u nás na hřišti na Hruškových dvorech 13.6. od 14 hodin. Budete tam mít slalom mezi kužely, opičí dráhu, fotbalové šipky, sumo souboje. Opravdu na co se těšit máme. Pro všechny děti odměny, bude vyhlášení nejlepších sportovců dne. Ten cyklotriál pro nás pořádá triál klub Hamry, takže děti si můžou vyzkoušet různé skoky na kolech, pokud budou mít zájem. Po celou dobu konání akce bude pro vás připraveno občerstvení.
0: Hruškovský Sportfest začíná v sobotu ve 14 hodin, jak pro děti, tak pro dospělé. Ostatně děti se na této akci podílejí už teď.
1: Ano, máme přístřešky a děti z 5. A základní školy Demlova nám je nádherně vyzkoušet.

vyzdobili. Opravdu je na co se koukat. A proto jsme se rozhodli, že zkusíme udělat takové hlasování o nejkrásnější přístřešek. A poté, která skupina

0: 8.16.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme proměnlivou oblačnost, odpoledne na řadě míst kraje přehánky nebo i bouřky. Teploty se dostanou na 14 až 17 stupňů Celsia. Foukat pak bude mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami. Svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání představí muže, kterého policie považovala za nebezpečného fantoma. Byl knězem, námořníkem, americkým traperem žijícím mezi Indiány. Projel svět jako vyslanec rodiny Napoleona Bonaparta a stal se spisovatelem dodnes populárním v německy mluvících zemích. Do smrti střežil jedno tajemství, své moravské kořeny.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Polovina obecních základních škol v Česku má méně než 100 žáků. Podle ministerstva školství to není ideální stav a chce, aby se menší venkovské školy spojovaly ve větší celky. Ty by pak měly například jedno vedení. Řada například malotřídních škol se tomu ale brání. Tvrdí, že nabízejí rodinné prostředí. Na telefonu je Martina Běťáková, ředitelka ministerského odboru podpory škol a zřizovatelů. Přeji vám hezké ráno.
1: Hezké ráno, dobrý den.
0: Vysvětlete prosím, proč ministerstvo školství o slučování uvažuje a co si od něj slibuje?
1: Tak vy jste to naznačil v tom, co jste říkal. Velká část našich škol, zejména na venkově, jsou poměrně malé školy s malým počtem žáků i pedagogů a tím hlavním je zajistit kvalitní školy právě i na venkově. To znamená kvalitu a dostupnost nejenom ve velkých městech, ale i v regionech.
0: Kde mají svazkové školy největší smysl?
1: Tak zejména tam, kde je právě málo dětí, kde jsou malé školy a kde je potřeba, aby obce, například ty sousední, spolupracovaly právě při zřizování škol, anebo pak naopak tam, kde je dětí hodně a je nedostatek míst a například dochází ke spádové turistice a tak dále.
0: Jakým způsobem chcete menší nebo malotřídní školy přesvědčit, aby se do tohoto plánu zapojili?
1: Tak my asi naším cílem není přesvědčovat, ale spíš nabídnout svazkové školy jako možnost, která jako nástroj vlastně řešení na problémy, které ty malé školy mají. To znamená, pokud, a teď nejde o to zrušit ty školy a přestěhovat všechny děti do jedné svazkové, ale pokud se ty školy ve vesnicích spojí do toho jednoho celku dohromady, tak jsou mnohem líp schopny zajistit například kvalifikované učitele, zejména na druhém stupni, typicky matika, IT, fyzika, ale taky služby třeba školního psychologa nebo sociálního pedagoga, speciálního pedagoga. A v neposlední řadě, když ty jednotlivé malé školy budou mít společné vedení, které bude dělat účetnictví, personalistiku, BOZP a všechny ty administrativní agendy, tak pak už na těch konkrétních pedagogických týmech v těch malých školách bude vlastně mnohem víc prostoru věnovat se kvalitě vzdělávání, toho, jak se učí, zavádění nových trendů. Takže z toho budou těžit zejména právě ty školy a ty děti.
0: A znamená to, že by se třeba mohly rušit podpory pro malotřídky?
1: No, nemyslím ani tak rušit, ale nedosáhnou na ty nové, které plánujeme. Teď od ledna právě, jak jsem mluvila o školních psycholozích, speciálních pedagozích, tak od ledna nově stát financuje školám, ale jenom školám, které mají víc jak 180 dětí. A to je samozřejmě jako velká část na tohle nedosáhne. Stejně tak školy, které pracují třeba s dětmi ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, tak mají možnost dosáhnout na sociálního pedagoga, ale opět je tam ten limit 180. A tohle může být jedna z velkých jako motivací a důvodů, proč ty malé školy by se mohly spojit do velkého celku, mít společně těch 180 a dosáhnout na tu podporu.
0: No a poslední otázka, co změna přinese samotným školám?
1: Tak určitě právě mnohem víc prostoru a času na kvalitní pedagogickou práci, na to, aby se mohly soustředit na to, co se děje v hodinách, jak se děti učí a mnohem méně času trávili papírováním, administrativou, které je samozřejmě pořád hodně.
0: Říká ředitelka ministerského odboru podpory škol a zřizovatelů paní Martina Běťáková. Moc vám děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: tady, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Půl deváté. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Poslance odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. 130 historických automobilů vyráží ráno z Prahy přes Kolín a Hodonín do Bratislavy. Od Autoklubu České republiky v Opletalově ulici vyjíždějí účastníci postupně v minutových intervalech. Připomínají si tak slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. Automobily jsou předválečné výroby a 6 z nich se účastnilo původního závodu. Novou expozici dnes otevírá po 3leté rekonstrukci Muzeum Jemnicka. Oprava vyšla na téměř 20 milionů korun. Zmodernizované výstavní prostory mapují historii královského města a jeho vztahy se sousední zemí. Dnes bude otevřeno od 16 do 18 hodin, od pátku pak bude muzeum v provozu celodenně. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem v přepočtu za 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Tenistka Karolina Muchová si příští týden zahraje se Serenou Williamsovou čtyřhru na travnatém turnaji v Berlíně, informoval o tom list The Times. Americká vítězka 23 Grand Slamů se vrátila k tenisu po čtyřleté pauze. Ještě před ní Williamsová oslovila také světovou deblovou jedničku Kateřinu Siniakovou, ta ale kvůli odlišnému programu spolupráci odmítla. A přidáme předpověď počasí, očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne přehánky nebo i bouřky, teplo maxima dosáhnou 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S omezením počítejte v centru Havlíčkova Brodu. Silničáři tam na silnicích 34 a 38 obnovují vodorovné dopravní značení.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 8:33.

0: Větší kapacitu, ale i schopnost zbavovat vodu nechtěných příměstí má více než čtvrtstoletí stará kořenová čistírna odpadních vod v Dolním městě na Havlíčkobrodsku. Ekologické zařízení nechal městy zmodernizovat a také navýšil jeho kapacitu. Přípravné práce trvaly přes 10 let. Teď už má za sebou kořenová čistička zkušební provoz a mohla by městě si vydržet dalších 25 let.
1: Tak čistička se osvědčila, podle nás má víc kladů než záporů.
2: Popisuje bezpartijní starosta Dolního města Pavel Chlad, že kolaudaci předchází zkušební provoz čističky.
1: Esteticky to patří jako do krajiny, je to začleněný, nepoužíváme vůbec žádnou chemii, což je bez diskuze pro přírodu dobře. A hlavně náklady jsou prostě třetinový možná oproti klasické čističce.
2: Pro obyvatele města se to znamená i nižší cenu za stočné. Dolní město bylo jedno z prvních sídel, které začalo kořenovou čističku využívat. Nicméně s rozvojem obce a další výstavbou byla nutná rekonstrukce. Teď zpracuje čistírna navíc více prvků než předtím.
1: My jsme tu čistírnu vlastně měli od roku 1998, to znamená, že jsme ji rekonstruovali po nějakých 26 letech. Ta čistírna předtím fungovala dobře, ale byla vlastně horizontálně protýkaná, to znamená, že neuměla úplně čistit dusík a už vůbec ne fosfor. A tahle ta vlastně čistí na druhé generace po té intenzifikaci, tak ta už umí vyčistit dusík a ten fosfor částečně také.
2: Pavel Klád se přitom opírá o rozbory, které si městys nechal dělat při zkušebním provozu. Samozřejmě stavba potřebuje určitou základní údržbu.
1: Samozřejmě jako je s tím taky práce spojená, jo, to pletí, sekání.
2: Kolem jednotlivých částí umístěných přímo na zemi totiž hojně vyrůstá tráva i různé plevely. Jednou za rok je potřeba je odstranit. Dolní město bylo svého času největším sídlem, které kořenovou čistírnu odpadních vod začalo využívat. Pavel Chlád si teď ale všímá, že jich postupně přibývá.
1: Těch čistíren druhé generace zase začne přibývat tím, jak se ty původní budou rekonstruovat. Ještě jsem nezmínil jednu jako obrovskou výhodu, je, že na tohle to může přijít vlastně jednotná kanalizace.
2: Pro mnoho obcí je tak výhodou, že kvůli stavbě čistírny odpadních vod nemusí rekonstruovat celou kanalizaci, což bývá zvláště pro menší sídla značná položka v rozpočtu. Z Dolního města Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řekni for.
1: No tohle není vtip, to se mi onehdá stalo. Vezl jsem kamaráda v autě a říká mu, hele, můžu zapnout klimu? On se mě podívá a říká, jo, klidně, já poslouchám všechno. Tak jsem zapnul rádio a zrovna tam šel jingle. Posloucháte Český rozhlas Vysočina. On se tak na mě podívá a říká, hele, já nechápu, jak to můžou vědět?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministerstvo školství navrhuje sloučení venkovských škol. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. V Mexiku dnes začne mistrovství světa ve fotbale. Okolí stadionu i centrum hlavního města obsadili demonstranti. Teploty do 17 stupňů, oblačno, odpoledne přehánky nebo i bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulbánek. Sloučení více menších venkovských škol pod jedno vedení navrhuje ministerstvo školství. Podle návrhu by už následně neměla každá z nich svého ředitele. Například Dolní Cerekev na Jihlavsku už kvůli tomu začíná zjišťovat zájem okolních obcí. Jednou z nich je i nedaleká Cejle, kde funguje málo třídka se 24 žáky.
2: Škola má 3 učitele a její ředitelka Gabriela Nováková je zároveň i učitelkou a vychovatelkou v družině.
3: Nikdo nechce dojíždět, někdo chce individuální přístup a pokud to ta malotřídka splňuje, což většinou ano, tak to dítě semka jakoby dají.
2: Podle ní by případným sloučením do většího celku mohla škola o tuto svoji silnou stránku přijít. V sousední Dolní Cerekvi je 9letá škola. Bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák vidí slučování jako do budoucna nevyhnutelnou věc.
4: V tu chvíli platím jednoho ředitele, vlastně ideálně jednu účetní, jednoho ajťáka.
2: Ministerstvo školství podle mluvčího Ondřeje Macury plánuje od příštího roku sdružování škol více finančně podporovat. František Jirků, Český rozhlas.
0: Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři Ctirad a Josef vedli zase protikomunistickou odbojovou skupinu. Kvůli tomu Mašínovou dlouhodobě perzekuoval komunistický režim. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád T.G. Masaryka.
5: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
6: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
5: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
6: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Český rozhlas.
0: Zápasem Mexika s Jihoafrickou republikou začne dnes v Mexiku.

0: City, mistrovství světa ve fotbale, které hostí Spojené státy a Kanada. Výkop je v 9 hodin večer českého času. Mexičané se na šampionát s rekordní účastí 48 týmů těší. Část ale před startem turnaje upozorňuje na závažné problémy své země.
1: Mexiko coby nejfotbalovější z pořadatelských zemí přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají Aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílii i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už třetího mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle Národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas. Sport.
0: Do Česka by se mohlo vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 potvrdil Českému rozhlasu generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta, jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit. Počasí. V Pelhřimově a Přibyslavi teď mají 9 stupňů, v Bystřici nad Prnštejnem 11. Bude oblačno, odpoledne se na řadě míst kraje přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte v centru Havlíčkova Brodu. Silničáři tam na silnicích 34 a 38 obnovují vodorovné dopravní značení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásné čtvrteční dopoledne, to vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina už přeje Hela Dvořáková. V kalendáři 11. červen svátek má Bruno, tak mu nezapomeň to popřát. No a něco dobrého si dneska samozřejmě musíme také uvařit s Dášou Kubíkovou a bude to něco velmi dobrého, protože jak se říká, polévka je grunt a proto si dneska polévku přímo pórkovou připravíme. Ještě předtím ale Harpo nebo skupina Jelen, hezké dopoledne s námi.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Bez polévek se málo kdy obejdeme. Lidé, kteří trpí nechutenstvím nebo jsou dlouhodobě nemocní, dokonce říkají, že polévky jim zachraňují život. A nejlepší na nich je, jak mohou být pokaždé trochu jiné. I tak dnešní porková bude trošičku jiná, než jsme zvyklí. Bude ozvláštěná kroupami.
2: Porkovou polévku zvládne uvařit každý, také už jsme ji několikrát připravovali, ať v kombinaci s jinými druhy zeleniny, nebo třeba jako porkový krém. Polévka z porku je jednoduchá, sytá a navíc čerstvý pórek bývá vždy snadno k mání. Přidáme si k němu jen pár brambor, které přispějí k tomu, že nás zasytí, a jednu z nejchutnějších polévkových zavářek, ječné kroupy, plné vlákniny a minerálů. Pokud nechceme dlouho čekat, než se kroupy uvaří, je skvělé udělat jich najednou víc předem. Rozdělit na porce a zamrazit, pak už jen při každém vaření, nejen pork,

0: Trochu celerové a petrželové natě na ozdobu a máme hotovo. Tak si nechte chutnat.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme samozřejmě dál. Tentokrát se zaměříme na ten nepříjemný hmyz, který nám, řekla bych, komplikuje krásné letní večery. Pojďme si říct, že jsou to komáři a právě komárům se budeme věnovat už za pár minut v dopoledním vysílání.
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví.

0: a skladba Marioneta. 2 minuty, tedy 2 minuty, 8 minut zbývá do 9:30. Pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Sezóna komárů v Česku už začala. Jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazivními druhy. Trvale se už na nás nebo se u nás usadili například komár japonský i komár korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme.
1: Takže tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
3: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
1: Samozřejmě, čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného sifa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
4: Vidím, že to sifo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
3: Před malou chvíli si na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jak vůbec ti komáři, ti invazní vypadají?
4: Komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení. Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
4: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci. Bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
1: Každý rok vidíme v těch středomořských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou ji přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina za pár minut také další díl pořadu Bejvávalo, tentokrát na téma hochtápky, tedy nitě boží tělové, i o tom, jakou měli zázračnou moc. La

0: Jen se přiznej, že ti scházím, o tom zpíval Valdemar Matuška a my si dáme další díl Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Ochtáp božího těla, čili jak a kdy se za starých časů předly nitě boží tělové, takzvané ochtápky, a jakou měly podle lidového podání zázračnou moc ochranou. Boží tělo, oficiálně ovšem slavnost těla a krve páně, to bejvávala za dob našich pradědů veliká společenská událost. Pravda, církevní, při níž se oslavovala skutečná přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii, proměněném to chlebu a víně, ale časem se z ryze náboženské záležitosti stala slavnost kulturní, při níž se všichni, co jen to šlo, vyparádili, oblékli do slavnostních uniforem a sešli se na náměstích měst či putovali průvodem přes svou vesnici. U venkovních oltářů se pomodlili, vyslechli pana faráře, ale také se potkali se svými příbuznými, sousedy či přáteli. No a ochtáp božího těla, což je pojmenování vycházející z latinského oktáva, což znamená osmý, označoval v katolické tradici osmidenní období po božím těle, které tuto liturgickou oslavu ještě prodloužilo. A konečně ty nitě ochtápky se předly, jak jinak, na ochtáp božího těla ve 12 hodin v noci, a než slunce vyšlo, muselo být hotovo. A jest psáno. Ty nitě mají takovou moc, že když někdo s nimi byť dost málo má na sobě ušito, na 20 štychů stačí, tak nemá k němu moc mužíček, rozumějme Hastrman, nikdá se neutopí. Ani se nemusí báti, že ho hrom zabije. Zkrátka ničehož. Proto slovou tyto nitě ochtápky. Jiný zápis z doby, kdy se toto ještě praktikovalo, uvádí. Po božím těle ten čtvrtek, co jest osmým dnem, předou hospodyně před slunce východem nitě, takzvané ochtápky, sedíce nahé za kamny. Kdo má těmi nitěmi třeba jen několik štychů v košili našito, nepotká ho celý rok žádné neštěstí. No a zítra o tom, že kdo se v pátek roznemůže, tomu už žádný nepomůže.
1: Bejvávalo.
0: Je pravda, že dneska tomu počasí moc jako nepřispívá, ale kdo z vás by si nedal zmrzlinu? Já myslím, že všichni, obzvláště když máme to krásné tropické léto, sluníčko svítí, k tomu příjemné ochlazení právě v podobě zmrzliny. No a zmrzlina, to bude téma dnešního dílu pořadu Minuta pro zdraví. Na zmrzlinu se totiž zeptáme paní doktorky Ireny Zimenové, tak si to nenechte ujít.

0: zdraví.
1: K teplu patří neodmyslitelně zmrzliny. Můžeme si dopřávat s chutí, nebo se v jejich konzumaci máme spíše držet zpátky?
2: Nerada bych zmrzlinu zakazovala. Opravdu patří k létu a letní pohodě. Ale je to jako se vším ostatním. Musíme na ní koukat jako na zdroj cukru a počítat s ní v rámci denního příjmu. Když si občas dopřeju zmrzlinu, nic se nestane. Ozvlášť pokud mám jinak vyvážený jídelníček. Není to nic zakázaného, jenom to chce znát zdravou míru. A potom také můžu ovlivnit výběr. Výběr zmrzliny tak, aby měla příznivější složení. Může být tvarohová, jogurtová, mohu vynechat polevy a sladkosti navíc. Vůbec nejlepší by byla ovocná dřeň z čerstvého ovoce.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Od 10. do 13. června připravili majitelé historických automobilů další ročník vzpomínkové jízdy 1000 mil československých. Jedna ze zastávek je i v Polné na Jihlavsku. Tam je regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se za pár minut spojíme, aby nám přiblížila právě, co se všechno v Polné bude odehrávat. Tak si to nenechte ujít.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Tisíc mil československých, tak zní název vzpomínkové jízdy historických automobilů. Závodníci se sešli už včera v Opletalově ulici v Praze, aby dnes ráno mohli vyjet do Bratislavy. Teď mají zastávku v Polné na Husově náměstí a my tam máme na místě našeho regionálního stopaře Adélu Zachovou, která nám popíše, jak to právě v Polné momentálně vypadá. Přejeme krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Tady už neustále proudí další a další vozy, které projedou slavnostní bránou, stopne se jim čas a kdo chce, tak může buď projet zase dál, anebo se může zastavit na parkovišti a občerstvit se. No a do závodu z Prahy do Bratislavy a zpět se letos přihlásil rekordní počet vozidel československé výroby. Startovalo celkem 67 přihlášených vozů, včetně 17 zahraničních posádek ze Slovenska, Německa, Polska nebo Francie. A také jede i 6 vozidel původního dálkového závodu. A tuhle akci pořádá spolek přátel Tisíc mil československých ve spolupráci s Veteránkár klubem Praha, Veterán klubem Bratislava, Autoklubem České republiky a také Národním technickým muzeem. A závodníci na tuhle trasu vyjeli dnes v 6 hodin ráno z Opletalovy ulice, kde sídlí autoklub. Vyjeli směrem na Žižkov, dále po staré silnici na Kolín a kromě Polné mají závodníci v kraji Vysočina ještě jednu zastávku, a to ve Velké Býteši v 10.50.
1: To je krásné, jak se doplňuješ s moderátorem programu, co jsem pochopila, starostou Polné Jindřichem Skočdopolem. Jakou historii má vlastně tenhle závod?
2: Organizátoři obnovili tradiční dálkový závod mezi Prahou a Bratislavou, Tisíc mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech 20. století. A původně se tento závod jel v letech 1933 až 35 pod záštitou ještě prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Obnoven byl potom krátce v 70. letech a pravidelně se jako obnovený závod historických vozidel jezdí už od roku 2015.
1: Pojď nám ještě připomenout, budou mít posluchači ještě příležitost podívat se na historické vozy třeba i jiný den?
2: Ano, určitě v sobotu 13. června, protože automobily budou mít zastávky ve Velkém Meziříčí ve 12.50, v Měříně na náměstí ve 13 hodin a potom ještě ve 14:45 v Jihlavě u City Parku. A v sobotu mají ale také posluchači ještě možnost zhlédnout jízdu historických vozidel a motorek, kterou pořádá Autoklub Jihlava už po 6. A takzvaná jízda medvěda Brtníka začne v 10 hodin první výšťkou od zámku v Okříškách.
1: Adéla Zachová, regionální stopař, nás zavedla do Polné na vzpomínkovou jízdu historických automobilů, tedy Tisíc mil československých. Děkujeme a přejeme šťastnou cestu, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.
0: Regionální stopař.

0: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Oprava Požárnické ulice zkomplikuje dopravu v Pelhřimově. Poslance dnes čekají dvě mimořádné schůze. Čeští fotbalisté zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. Teploty do 17 stupňů, oblačno, odpoledne přeháňky nebo i bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Rozsáhlá oprava Požárnické ulice dnes začíná v Pelhřimově. V plánu je její celková obnova, včetně vozovky, chodníků, modernizace vodovodu a kanalizace nebo odvodnění a úprav okolních ploch. Práce potrvají do konce listopadu a zásadním způsobem v místě omezí dopravu.
3: V první etapě, která potrvá do poloviny září, bude úplně uzavřená křižovatka ulic Cholosiova, Rosolova a Požárnická. Ta bude navíc neprůjezdná v části u budovy hasičského záchranného sboru. Práce se dotknou i jízdních řádů městské hromadné dopravy. Například k zastávce Požární zbrojnice nebudou autobusy zajíždět vůbec. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Poslance odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadu pod obceny, o normu odmítá, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik, totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
1: Podle vlády by ale nový systém byl rychlejší a srozumitelnější. Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro Agrofert. Oblastní velitelství amerických sil popřelo na síti X, že by Írán zcela uzavřel Hormuzský průliv. Obchodní lodě podle něj dál proplouvají. Velení iránské armády předtím oznámilo, že úžinu uzavřelo. Teherán také tvrdí, že zasáhl dvě plavidla, která podle něj zákaz nerespektovala. Spojené státy začaly včera před půlnocí znovu útočit na Írán. Podle americké armády jde o odvetu za neoprávněnou a pokračující agresi.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Čeští fotbalisté vstoupí v noci na zítřek do mistrovství světa. Čeká je utkání proti Jižní Koreji. Kouč národního týmu Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
5: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Světového šampionátu se poprvé zúčastní 48 týmů a otevře ho souboj domácího Mexika s Jihoafrickou republikou.
2: Počasí.
1: V Jihlavě a Košeticích teď mají 11 stupňů, ve Velkém Meziříčí 12. Bude oblačno, odpoledne se na řadě míst kraje přidají přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda teď překáží u Holušic na Pelhřimovsku. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po desáté hodině pokračuje Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Doufám, že si užíváte čtvrtek přesně podle vašich představ, ať už v práci nebo doma. My k tomu teď přidáme ještě příběh z Vysočiny. Hudební talent některých mladých lidí je doslova úžasný. Často ho objeví a rozvíjí v základních uměleckých školách. A my už za chvíli jednu z nich navštívíme.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Základní umělecká škola Gustava Mahlera z Humpolce letos slaví 80 let od svého založení. Výročí si škola připomíná mnoha koncerty bývalých i současných absolventů a dokonce v kulisách zříceniny hradu Orlík se hráli žáci z hudebního a tanečního i literárně dramatického oboru muzikál a dží duchové. V dnešním příběhu z Vysočiny si připomeneme přípravy na muzikál i některé z talentovaných žáků při zkouškách na vystoupení.

0: Já se jdu zeptat klavíristky Terezy Honzlové, co jsme to poslouchali?
1: Tak tohle byla tokáta od Chačaturiana.
0: Můžu se zeptat na věk?
1: Mně je právě 16,5.
0: Máte nějaké plány s klavírem do budoucna?
1: Já bohužel plány s klavírem nemám, jelikož si chci vydat na drahu doktora, ale určitě plánuju ponechat klavír jako můj koníček, protože mi to dělá radost a je to krásný.
0: Maminka tady učí, musela vás v dětství nutit cvičit, nebo to máte všichni v krvi v rodině?
2: V podstatě to takhle bylo, protože já jsem začínala na Zušce. Na téhle Zušce jsem začínala stejně jako Tereska, jako žákyňka, a začala jsem zpívat a zároveň hrát na klavír, takže ten klavír máme od jakživa doma, takže to byla jako jasná volba, že bude na klavír hrát.
1: No určitě přišly slabší chvilky, jako já jsem si vždycky tak nějak zatím šla sama, ale určitě jsou občas chvilky, když jsem byla menší, teda, že musela říct, ať jdu cvičit, ale jsem ráda, že jsem toho zůstala.
0: Lucie Honzlová vyučuje sólový zpěv.
2: V historii naší školy úplně poprvé chystáme s dětmi z hudebního oboru, s dětmi z tanečního i z literárně dramatického oboru muzikál s názvem Ať jí duchové, a protože máme nedaleko Humpolce krásnou zříceninu hradu Orlík, takže se to bude všechno konat tam. Děti to strašně baví, jak ty úplně nejmladší, tak i nás starší, protože ten muzikál vlastně stárne společně s náma a všechny ty písničky zlidověly a zpíváme si je všichni i nejen na Zušce, ale i v přírodinných oslavách a tak.
0: Já myslím, že to prostředí hradu bude úžasné proto.
2: Těch tanečníků bude poměrně hodně, tam budou zastoupené obě dvě třídy z toho tanečního oboru. Zpěváci jsme tři třídy, tak to je, my máme v pěveckém oddělení cirka 80 dětí, takže tak nějak se skoro všichni nebo většina z nich se tam protočí. A z literárně dramatického 10-15 dětí jako těch hlavních rolí a samozřejmě je tam kompars. Jsou tam ještě děti, které jsou tam jako na place, hrají divadlo, pantomimu a tak. Já mám na starosti sbor a zpěváky, takže já budu v podstatě ten hlavní dirigent. V muzikálu Ať jí duchové budou zpívat spíše mladší děti, takže z nich vytvoříme takovou větší skupinku i se žáků z ostatních tříd, čili od kolegyně Jany Borkové, od kolegy Bohdana Petroviče, a uděláme takový velký sbor mladších žáků. V tom studijním zaměření solový zpěv máme pak od třetího ročníku povinný komorní zpěv nebo sborový. Děvčata už jsou v pokročilejším věku, takže ten sborový zpěv už máme v takové větší skupince a momentálně se věnujeme tříhlasým sborovým písním.

0: Humpolce Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Opustili jsme Humpolec a víte co, vydáme se i do Žďáru nad Sázavou, tam jsme dlouho nebyli. Z ledové plochy žďárského stadionu, na které kdysi dávali první góly mistři světa Tomáš Rolinek nebo Martin Nečas, je teď betonová drť. A jako podklad pod nové kluziště v ní nejspíš i zůstane i po opravě. V budoucnu by se navíc ke stávající hale mohl připojit i rychlobruslařský areál pro výchovu nových Martin Sáblíkových. Více o tom za pár minut v reportáži.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V dobrém dopolední zpěvačka PH, skladba Za tebou. My pokračujeme dál, vyrážíme do Žďáru nad Sázavou, kde se vyměřuje ledová plocha tamního zimního stadionu. Je to totiž první krok z celkové rekonstrukce haly ze 70. let, kde se učili hrát hokej i mistři světa. A souběžně Žďár jedná se státem o tom, jestli by se pod jednou střechou z hokejisty nedostali i špičkové tratě pro rychlobruslení. Dnes o tom budou zastupitelé rozhodovat o memorandu.
1: Kapitán Tomáš Rolinek i další dva mistři světa z roku 2010, Petr Koukal a Petr Vampola, tady začínali. Stejně jako šampion z roku 2024, Martin Nečas.
2: Tady s ním stojím tady s nima a myslím si, že Žďár tady ho děláme výborně.
1: Plocha, na které dávali první góly, už je pryč, vzniká nová, dohlíží nad tím hlavní stavby vedoucí Libor Šop.
3: No to byly vlastně ve finále tři ledové plochy, takže všechny tři šly pryč, asi historicky, jak se vrstvily. No a jako nejlepší způsob se nám osvědčilo rozřezání na segmenty a vybourání bagrem, pak rozstřídění vlastně železa a betonu.
1: Investiční referentka Žaneta Švandová mě upozorňuje na zajímavou materiální stopu.
4: Ty původní betonové desky nebo betonové plochy se využily jako recyklát, zase zpět do násypu pod ty nové desky.
5: Takže tady ta stopa minulosti těch let žďárského hokeje zůstává.
4: Jo.
5: To zůstává. No.
4: Zadání bylo jenom teďka rekonstrukce ty ledové plochy, protože ta už byla jakoby historicky i vlastně za svou životností, takže to se opravuje a do budoucna se teda uvažuje z rekonstrukci komplet stadionu.
5: To zázemí se od té doby, kdy tady třeba začínal Tomáš Rolinek, ročník plus minus 80, asi nezměnil moc.
4: To myslím, že určitě ne, to by určitě provozovatel říkal, ale myslím, že to je všechno původní.
1: Pod jednu střechu se stadionem by se mohl dostat otisk zdejší dokonce olympijské trojnásobné šampionky v rychlobruslení.
6: Martina Sáblíková teď protne cílovou pásku naposledy ve své kariéře.
7: Žďár je v tuhle chvíli jedním z měst, které je ve hře na postavení rychlobruslařské haly.
1: Ukazuje mluvčí města Blanka Sobolová.
7: Pokud by hala vznikla, tak by byla připojená vlastně ke stávajícímu zimnímu stadionu, respektive k jeho ledové ploše, která se teď rekonstruuje a stála by na místě stávajícího oválu.
1: Prvním krokem k hale, o které se dřív říkalo pro Martinu Sáblíkovou, může být hlasování o memorandu. Žďárské zastupitelstvo začíná ve 4 hodiny odpoledne. Jozef, Český rozhlas.
0: No a pokud i vy máte třeba občas problémy s usínáním, tak mi věřte, že dnešní babské rady vám už za chvíli doporučí pár pomocníků pro lepší spánek. Mimo jiné knihy, bylinkový čaj či jedlou sodu. Počkejte si na ty tipy od Jarky Vykoupilové. František Nedvěd a jeho jižní kříž právě teď. Hezké dopoledne s námi.

0: Tak 5 minut po 11:30 a teď je na čase zjistit, co je ideální pro náš spánek, tedy pro lepší usínání.
1: Babské rady.
2: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Jak zázemí rodiny ovlivňuje zdraví a také pohodu českých dětí? Významně. Ukazují to nejnovější data z mezinárodní studie, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Více o tom za pár minut v reportáži. Teď si dáme trezor od Karla Gotta.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví osmdesátiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Děkuju ti. Lucie Bílá, děkuju ti v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. České děti z méně majetných rodin častěji trápí obezita, deprese a mají i horší školní výsledky. Vyplývá to z mezinárodní studie HBCS, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a Kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Výzkumníci upozorňují, že nejde jen o peníze, ale i o každodenní podmínky, ve kterých děti vyrůstají.
1: Mám třeba kámoši, který už zkoušel nějaký drogy, zkoušel nikotin nebo něco, protože on je na tom hůř a když mi vysvětloval, proč to dělá, tak je to, že potřebuje se uklidnit od reality, protože on žije se 4 sourozencama fakt jako v malém bytě.
2: Jak to máš ty? Ty jsi někdy něco takového zkoušel?
1: Zkoušel jsem cigarety, nějak mě to nenadchlo, takže to nemám potřebu zkoušet dál.
2: A jaký to máte se sportem, kluci? Sportujete?
3: Moc ne, ale jako poslední dobou se snažím jíst víc zdravě a měl bych se sebou asi trošku něco dělat.
0: Přiznávají 15-letí gymnazisti z Olomouce. Jejich zkušenosti přitom dobře ilustrují závěry nové analýzy. Ta sledovala téměř 15 000 českých školáků ve věku od 11 do 15 let. Podle vedoucího výzkumného týmu Michala Kalmana totiž děti nevstupují do života se stejnými podmínkami.
4: Naše data z HBC studie ukazují, že o budoucnosti dětí tolik nerozhoduje jenom talent nebo snaha, ale významnou roli hraje právě prostředí, kde to dítě vyrůstá.
0: Nejvýrazněji se rozdíly promítají v duševním a fyzickém zdraví. Děti z méně majetných rodin mají podle studie až 2x riziko depresí.
4: Děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti.
0: Zároveň mají děti z chudších rodin téměř 2x riziko nadváhy nebo obezity. Michal Kalman ale upozorňuje, že třeba sladké nápoje, brambůrky nebo fast foody jedí děti napříč sociálními skupinami zhruba stejně. Velký rozdíl je ale v těch zdravých návycích.
4: Děti z dobře situovaných rodin doplní ty nezdravé návyky o zdravé návyky, o zvýšenou konzumaci ovoce nebo zeleniny nebo pití obyčejné vody.
0: Data taky ukázala, že důležitou oporou pro znevýhodněné děti bývá škola. Děti z méně majetných rodin častěji uvádějí, že mají důvěru v učitele a že od nich cítí podporu. Podle autorů studie tak můžou školy alespoň částečně pomáhat zmírňovat rozdíly, se kterými děti do života vstupují. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Ve studiu už je živo a není divu. Po 11. hodině totiž přivítá. Máme divadelníky z divadla Tentorie, tak si náš rozhovor rozhodně nenechte ujít, protože vás navíc pozveme i do krásné malebné obce Věžnička.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jemnici se dnes po tříleté rekonstrukci otevírá muzeum Jemnicka. Horská služba na Šumavě se připravuje na letní sezonu. Týdně má desítky zásahů. Úřady v Bahrajnu hlásí škody po útocích iránských dronů. Teploty do 17 stupňů, oblačno, odpoledne přehánky nebo i bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Novou expozici dnes otevírá po tříleté rekonstrukci muzeum Jemnicka. Oprava vyšla na téměř 20 milionů korun. Zmodernizované výstavní prostory mapují historii královského města a jeho vztahy se sousední zemí, pokračuje ředitel muzea Michal Zábrš.
2: Mnohem víc reflektujeme blízkost hranic, blízkost Rakouska, i vlastně to, jak hranice rozdělovaly a nyní třeba spojují, a je možnost vlastně ty hranice překračovat, takže zde najdeme i jako připomínku železné opony.
0: Dnes bude otevřeno od 16 do 18 hodin, od pátku bude muzeum v provozu celodenně. Na letní sezonu se připravuje horská služba na Šumavě. Záchranáři kontrolují techniku, doplňují sklady a trénují zásahy v náročném horském prostředí. Součástí výcviku jsou i modelové situace pro mimořádné události, jako je například evakuace lidí z lanovky, pokračuje člen horské služby Václav Kouba.
3: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky.
4: Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít.
0: Po iránských úderech na Bahrajn je nejméně jeden člověk zraněný. Na síti X o tom informovalo bahrajnské ministerstvo vnitra. Trosky, které spadly ze zneškodněných iránských dronů, poničily také domy a vozidla v metropoli Manámě. Škody hlásí také úřady ve městě Hamad. Teherán v noci v Bahrajnu a Kuvajtu ostřeloval americké základny. Reagoval tak na předchozí údery amerického letectva na Irán.
1: Sport.
0: Američan Jacoby Tarp zaběhl nový světový rekord na 110 metrů překážek. 20-letému závodníkovi se to povedlo na univerzitním šampionátu v Eugene časem 12 sekund a 75 setin. Tarp tak překonal téměř 14 let staré maximum svého krajana a olympijského vítěze z Londýna Merita. Tarp po doběhu nemohl svému výkonu uvěřit.
5: Věděl jsem, že běžím opravdu dobře. Najednou jsem měl pocit, že i poslední překážky se blíží nějak moc rychle. Myslel jsem si, že to bude tak 12,97 nebo 8 a tím pádem třeba národní rekord, ale tohle nemám slov, vážně.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 13 stupňů, v Černovicích a Telči 10. Bude oblačno, odpoledne se na řadě míst kraje přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpomalte na silnici 19 u Starého Pelhřimova. Po požáru tam stojí nákladní auto a opatrně také na silnici 344 u Chotěboře. Překáží tam nehoda nákladního vozu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme 4 minuty po 11. hodině. Dnes vás pozveme do světa divadla, které nevzniká ve velkých městech, ale v prostředí, kde má každé představení blízko k divákovi i k příběhu. Divadlo Tentorie z Věžničky si za dobu své existence dokázalo získat publikum svou osobitostí, atmosférou, autenticitou a silnými emocemi. Za jeho vznikem stojí lidé, kteří divadlo dělají srdcem. A právě o tom, jak soubor vznikal, čím je výjimečný a co stojí za jeho úspěchem, si budeme povídat s dnešními hosty. Pozvání přijala principálka a taky režisérka Tereza Matějíčková-Fialová. Krásné dopoledne.
7: Dobrý den.
6: Také herec a člen divadelní kapely Vladimír Bílek. Dobré dopoledne.
8: Dobré dopoledne.
6: A herečka Iva Bílková-Metelková. Dobré dopoledne.
9: Zdravím.
6: Vítejte ve studiu.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Vánoce Heli Dvořákové.
1: S Českým rozhlasem Vysočina Jiří Korn zpíval Té, co snídá. Já teda nevím, co snídali dnešní hosté, ale přinesli sem neuvěřitelně dobrou energii. A to jsou členové souboru divadla Tentorie z Věžničky. Pozvání přijala principálka, režisérka Tereza Matějčková-Fialová, herec a člen divadla, člen divadelní kapely, abych byla přesná, Vladimír Bílek, a taky herečka Iva Bílková-Metelková. Pojďme ale na úplný začátek. Jak vzniklo divadlo Tentorie ve Věžničce?
2: No, tak jak vzniká spousta zajímavých projektů nad ránem a slahví. A já mám tu, někdy je to výhoda, většinou je to nevýhoda, že si pak druhý den všechno pamatuju, tak jsem si to pamatovala. Mm-hmm. A tak vzniklo divadlo Tentorie.
1: No, jaký byl ten první impuls? Když pomineme tu lahev,
2: no,
1: kdo se... přišel a řekl, pojďme udělat divadlo, bude naše.
2: Mám říct konkrétní jména.
1: Nechám na vás.
2: Já, protože jsem tuhletu myšlenku, protože divadlo dělám už nějakou dobu a tuhletu myšlenku už jsem jakoby trošku měla v hlavě dlouho, ač jsem si ji jakoby netroufala vlastně vůbec připustit. Když se tohle vlastně stalo a já jsem zůstala, nebo zůstali jsme nějak v noci sedět někde s dalšími sousedy z Věžničky a slyšela jsem od nich, že by si strašně rádi vyzkoušeli hrát divadlo, tak to byl pro mě takový jakoby start. Mm-hmm. Jako to byl ten, takhle to vzniklo.
1: No a jak se od té doby startu to divadlo vyvíjelo, změnilo, a nebo ten soubor je úplně původní od začátku až doteď?
2: No, v podstatě ti, co začali, tak jsou původní až doteď, ale k nám se přidávají další a další.
1: Uhum. Vy nehrajete v prostoru, hrajete v přírodě. Bylo tohle od začátku taky jasné? Určitě se nikam nebudeme zavírat, budeme hrát venku, budeme pracovat s tím, co máme kolem sebe?
2: Určitě. Určitě, protože jednak my nemáme žádný prostor, ve kterým bychom mohli hrát uvnitř. Takže to bylo od začátku úplně jasný a hlavně jakoby... Věžnička je krásná. Jsou tam krásná místa, které když osvítíte v noci, tak vznikají věci, které prostě v tom prostoru nevznikají.
1: No, pojďme přiblížit, kdo tvoří ten váš soubor. Jak pestrá je ta skupina lidí? Najdeme tam i řadu jako rodinných vazeb v tom souboru.
2: Ano. Je to tak pestré, jak si posluchač dovede vůbec představit. Pestřejší to být asi ani nemůže. Protože náš soubor tvoří od dětí úplně malinkatých až po naše důchodce, kterýho tady máme.
3: Děkuju, jako, ale jsem v souboru opravdu nejstarší a už několik měsíců od prosince dokonce regulárně starobní důchodce, když se tak necítím.
1: No, tak Vladimíre, vy jste zase pro změnu ale herec a taky muzikant. Takže jak moc je z vašeho pohledu důležitá právě hudba v divadle?
3: Tak to je specifikum toho divadla, že je doprovázen živou hudbou. A ta hudba dělá hodně. Hodně dělala v prvním představení, zejména Tereska umí najít a vybrat opravdu jako pěknou hudbu a nějakým způsobem snad dokážeme interpretovat a předat těm divákům.
1: Uhum. Zaznělo tady, že jste takový jako mezigenerační soubor, řekla bych. Co vás drží pohromadě, to jsme ještě neprozradili, tak to prozradíme za pár minut.

0: Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes členové divadla Tentorie z Věžničky, principálka, režisérka Tereza Matíčková Fialová, herec a člen divadelní kapely Vladimír Bílek a herečka Iva Bílková Metelková. My jsme to tady počítali během toho, co Sinéad O'Connor hrála, kolik máte členů? A ono jich je vlastně jako nepočítaně.
2: Ano.
1: To je neuvěřitelné těleso. Ale co je podle vás tím pojícím prvkem, že vás to všechno tak jako drží pohromadě, že máte ten tendence se společně scházet, a to nejenom na zkouškách, ale víceméně tak jako i v průběhu týdne, měsíců, roku?
3: No tak my se spolu potkáváme prakticky denně. Ale teď už máme nějaký společný cíl, že jo? Uh-huh. A to je teda... nacpat těm divákům zase další kvalitní divadelní kus.
1: To je hezký, jak se to pojmenovalo, nacpat těm divákům, ale co všechno si vlastně děláte sami v rámci té divadelní hry?
2: Všechno.
3: Všechno. Kulisy, vymýšlíme si scénu, dáváme dohromady kostýmy, upravujeme si texty.
2: Oni se mezi tím jakoby už vysublimovali lidi, kteří si to vzali jakoby za svý, ty různý obory.
1: Kdybychom měli popsat ten váš styl, tak čím je vaše divadlo Tentor je jiné než ty ostatní soubory? V čem je ta vaše specifičnost? Krom toho, že si úplně všechno děláte sám.
2: No ono to jakoby spolu souvisí, podle mě, protože jiný to už jako od toho samého začátku, že my jsme se domluvili jakoby skupina lidí, která spolu v podstatě sousedí. Jsou spolu... Když chcou, tak se můžou vídat každý den, jo. A vlastně tam už to jakoby začíná, že jsme, dá se říct, asi všichni přátelé, začali jsme spolu hrát to divadlo, do kterého jakoby vlastně od samého začátku, to ta věc, která mě překvapila úplně nejvíc, jak ty lidi se tomu úplně absolutně otevřeli a oddali. Jak celá ta vesnice začala fungovat pro tu jednu věc, což bylo úplně neuvěřitelné, a myslím si, že to je jakoby vlastně celý to naše nejzásadnější specifikum, že jakoby nejsme lidi, kteří musí přijít jednou za 14 dní nebo jednou za týden na zkoušku, ale je to společné dílo.
1: Takže když probíhají ty zkoušky před tou samotnou inscenací, tak v celé Věžničce je ten pravý předpremiérový stres a na nikoho se nemůže mluvit, protože je teď ve fázi učení se textu? Jaká tam panuje atmosféra před samotným představením?
3: Jako v souboru?
1: No, ve Věžničce, no, jste říkali, že tam Bulka obce minimálně hraje.
3: Ovlivňuje to celou Věžničku. Musíme sousedy, kteří se do toho nezapojí, požádat o schovývavost a zavlečeme jim tam spoustu dalších lidí, takže prostě si toho všimne úplně každý.
2: Jo, a na těch přípravách se vlastně jakoby

0: všichni v podstatě podílí, respektive ty, kterými oslovíme a poprosíme o pomoc, tak se nám ještě nestalo, aby nám někdo tu pomoc odmítl. A my, protože máme úžasného starostu, tak nám obec vychází hrozně vstříc.
1: Potřebujeme posekat louku třeba, ano, před představením, jako potřebujeme, aby se lidi zavzeli psy a slepice, aby nevyjížděli se sekačkama.
2: A všechno se povede.
1: Všechno se povede.
2: Starosta zavolí
1: problém.
0: Vždycky se to zatím povedlo.
2: Zaklepeme to do stolu. Jak vzniká vůbec konkrétní inscenace? Je to také týmová práce, nebo je to jasná režijní vize? Zeptáme se na to za chvíli.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o divadle Tentor je z Věžničky a když to tady tak poslouchám, tak po dnešním dopoledním rozhovoru hledám ve Věžničce nemovitost, protože to zní doslova jako pohádková vesnička. Mými hosty jsou principálka a režisérka divadla Tereza Matějčková-Fialová, herec a člen divadelní kapely Vladimír Bílek a taky herečka Iva Bílková-Metelková. Dostáváme se k tomu, jak vzniká konkrétní inscenace. Jestli je to přece jenom spíš týmová práce, nebo je to jasná režijní vize. V tuhle chvíli se otáčím směrem k vám, Teresko. Jak to tedy je v praxi?
2: Tak v praxi je to tak, že já rozhoduju o tom, jakou inscenaci budeme hrát.
1: Řekla jste to já.
2: A jinak jako zbytek už je týmová práce. Já ještě musím zmínit, že za velké podpory, aspoň v tomto ohledu, mého kamaráda Vladimíra Altána Mátla, aby se nezlobil, že jsem ho vůbec nezmínila, protože on s námi vlastně na všech inscenacích, které vznikly, tak s námi spolupracoval režijně se mnou. Za tož mu tímto děkuji.
1: A mu zazdravíme. Ivo, teď se otáčím k vám. Co je pro vás jako herečku na tomhle divadle největší radost?
3: No největší radost je ten výsledek. Já se třeba upřímně nejvíc těším na ten výsledek, ale samozřejmě to průběžné setkávání a ta přítomnost u toho vývoje, u toho zrodu, to je prostě nepopsatelný. No.
1: Vaše představení, a myslím si, že už jsme to tady i probírali, má velice vždycky silnou odezvu u toho publika. Čím si myslíte, že to je? Že si získáváte to publikum čím dál víc? Že už jsou takzvaně hladoví po vašem dalším představení, Vládě?
4: A tak já si myslím, jak jsem říkal, že tím srdíčkem, ale teď, když nad tím přemýšlím, jak jsme si tady povídali, tak tím, že je Věžnička tak krásná obec a tak úžasně tam fungují mezilidský vztahy i mezigenerační, tak si myslím, že i tohle to se dokáže jako nějakým způsobem dokážeme dostat do té hry. Mm-hmm. Jako, že ty místní vám fandí, to samozřejmě je samozřejmost a raděné, ale je hezký, když vidíte, že přijíždí lidi, vrací se a že je překvapí, jak ta úroveň té hry, je to pořád amatérské divadlo, ale něco v tom je, možná to ani sami neumíme říct.
1: Tak si vůbec říkám, jestli je důležitý ten samotný příběh, nebo ta atmosféra kolem.
2: Příběh je samozřejmě důležitý a my vybíráme, strašně složitě vybíráme vlastně vždycky to konkrétní divadlo, ten konkrétní příběh, o kterým chceme hrát. Protože jednak jak to naše prostředí, ve kterém to vzniká a je taky specifický, tak vlastně musí být specifický i ten příběh, i ta hra. My ten příběh právě dotváříme tou atmosféru, si myslím. Jo, že jsou věci, které jakoby jsou méně důležité v tom našem divadle, ale jsou věci, bez kterých by to nešlo, což je právě příběh doplněný tou atmosférou, kterou tvoří světla. Děkuji tímto klukům Konstovým. A je hudba. Živá, která je vždycky nedílnou součástí toho našeho divadla.
1: Byl přeci jenom nějaký moment, kdy jste si uvědomili, že ta vaše práce má opravdu velký ohlas a kdy se to takzvaně zlomilo, že jste si řekli, hele, my fakt jako táhneme, to naše divadlo funguje. Počkejte si na odpověď.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Mými hosty jsou členové souboru divadla Tentorie z Věžničky, tedy Tereza Matíčková-Fialová, dále také Vladimír Bílek a Iva Bílková-Metelková. My se dostáváme k té otázce, kdy byl ten moment, kdy jste si uvědomili, že vaše práce má opravdu velký ohlas. Kdy se vlastně z neherců najednou stali slavní herci?
2: No, my když jsme hráli vlastně naše první představení, kterým byla Kytice od Karla Jaromíra Erbena, tak jsme do toho šli s takovým prostě jenom zahrajeme to tady pro místní a tím to jakoby skončí. Ale už vlastně, když jsme to zveřejnili, tak kolem toho byl neuvěřitelný ohlas a my jsme vlastně všechna ta místa, která jsme naplánovala, tak jsme měli prostě během týdne úplně jakoby plná. Hráli jsme, myslím, 5x, 6x, 4x, nejsem si teď úplně jistá. Takže to už jakoby tím to začalo. Potom jsme to odehráli a nám začaly chodit tak strašně jakoby pozitivní ohlasy od takového množství lidí, kteří měli potřebu se k tomu vůbec jakoby jenom vyjádřit. Že to bylo, já jsem to nikdy nezažila, jakože už divadlo nějakou dobu amatérsky dělám, tak jsem nikdy nic takového nezažila. Mm-hmm. A to...
1: No a co se pak odehrávalo, jako bylo to takový to, jsme slavní, píšou o nás tady, tamhle, tyhle mě napsali, dělo se tohleto?
2: No, totiž ještě u nás je strašně dobrý, jak nikdo z těch herců vlastně neměl, nebo většina, neměl žádnou hereckou zkušenost ani s žádným veřejným vystupováním, tak tam jakoby součástí toho našeho souboru byla neuvěřitelná skromnost a pokora, kterou ty lidi v sobě měli, protože oni si všichni pořád mysleli, že tam nemají co dělat, že to není pro ně, že oni tam jenom to tak jako odříkají. A že oni přece nejsou žádní herci a tak. Ale takže tohle to se vlastně jakoby nikdy podle mě neodehrálo. Já si myslím, že do dneška tomu nikdo pořádně nevěří, co se jakoby spustilo po té Kytici.
3: No mě se tomu nechtělo věřit, protože když ten nápad vzniknul a byl jsem na první nebo na jedné z prvních čtených zkoušek a ty, jak vy říkáte, herci.
1: Ano.
3: Tak, jak my se tak necítíme, tak se styděli číst ty texty sami před sebou. My jsme čekali s kapelou, že tak já jsem si říkal, dobře, no tak to bude nějaká taková besídka.
1: Besídka.
3: A Tereska nám jako kapele dala, co se máme naučit. Mm-hmm. A pak se zkoušelo venku, my jsme v květnu vyšli ven, vytáhli jsme o pár turů na náves, jako začalo se hrát a já jsem nevěřil tomu, že to jsou ty stejný lidi, který před těma 5 měsícema se báli přečíst text sami před sebou.
1: Spadla vám brada, takzvaně?
3: Spadla mi brada, ale jako doslova a pak jako ještě když do toho přijdou prostě opravdu kostýmy, nalíčení, kulisy, světla, zvuk, tak jako najednou to bylo opravdu představení.
1: No kam to chcete posouvat dál? Jako je nějaká vize, chtěli bychom ještě tohle, budeme dělat ještě tamhle to. Teď nemluvím o dalším představení, které nás čeká letos. To si přiblížíme za chvíli. Ale jaké jsou ty vaše sny?
2: No, já zůstávám při zemi a bych chtěla, aby jsme se drželi tam, kde jsme, aby jsme nesnižovali jakoby laťku, kterou jsme nastavili. Což je vlastně jako za mě to nejtěžší, protože my opravdu jakoby nemáme úplně velký jakoby dramaturgický výběr, protože hrajeme venku, jsme na vesnici, máme určitý počet lidí. Takže my prostě pořád hledáme každý rok si strašný boj a pořád každý rok si myslíme, že to vlastně vůbec nenajdeme. Žádnou hru, která by pro nás byla vhodná. Takže za mě, já bych chtěla, aby jsme nesnížili laťku.
1: No, my si o tom budeme povídat i za pár minut, protože v roce 2023 to byla Kytice, v roce 2024 Krysař, v roce 2025 její Pastorkyně a co bude v roce 2026, to budete koukat.

0: Dlouho, dlouho spím, o tom zpíval Petr Spálený a já říkám dnešní hosté dobrého dopoledne rozhodně dlouho nespí, dlouho nezahálí, protože pro vás chystají další krásné divadelní představení. Divadlo Tentorie z Věžničky je dnešními hosty dobrého dopoledne, tedy přesněji principálka a režisérka Tereza Matějčková-Fialová, herec a člen divadelní kapely Vladimír Bílek a taky herečka Iva Bílková-Metelková. A my se dostáváme k té otázce, jaký kalibr jste si připravili na letošní léto pro diváky?
1: Tak, to byla myšlenka, která v nás zrála už vlastně 2 nebo 3 roky, protože možná mnozí posluchači znají Věžničku právě díky tomu, že se u nás v 19. století, koncem 19. století odehrála vražda Anežky Hrůzové a následně potom vlastně celá ta kauza té Hilsneriády a těch věcí okolo toho. No a my, když jsme vlastně přemýšleli do budoucna, co bychom mohli, měli hrát, tak nás napadlo, někoho z nás napadlo právě toto téma té Anežky Hrůzové zpracovat. Nicméně my sami, nebo já sama, bych si v životě netroufla napsat text nebo scénář na takovéhle divadlo, tak jsem poprosila, oslovila jsem svého kamaráda Láďu Vrchovského z Ostravy, který je scénárista a spisovatel, který nám na to napsal text, který jsme mu úplně nehorázným způsobem předělali, což on ještě neví. No a takže tak to vlastně strašně to bylo jako všechno tak jako podivně narychlo a tak, ale dopadlo to a teď zkoušíme hru, která se jmenuje Anežka.
0: Těšíte se na to, až ji představíte publiku?
1: Určitě.
2: Rozhodně. Nemůžeme se dočkat.
0: Jak to bylo s hudbou? Bude v rámci divadelního představení i hodně nervy drásající hudba, která bude vyvolávat u diváků doslova husí kůži?
3: Když jste mě představili jako člena kapely, tak tentokrát ne. Tentokrát jsem dostal roli, jak mi Tereska říkala, tak jenom jednu divadelní roli, takovou maličkou dědečku, budeš tam mít jeden vstup. Mám, ano, obhajovací řeč asi na 2 stránky a 4. A tím pádem teda v kapele nejsem, ale hudba, živá hudba tam samozřejmě bude.
1: Jo, a teď je to zrovna momentálně naše takové kuří oko, protože je to věc, kterou ještě nemáme úplně v cajku, ještě úplně se to nerozjelo, co se hudby týče, ale stihneme to.
0: Času je pořád ještě dost.
1: Ano.
0: No a teď ta zásadní otázka. Když bych se chtěla přijít podívat na Anežku Hrůzovou jako divák, můžu si už teď někde zarezervovat stupenky, nebo na to mám dostatek času? Protože někteří už si možná začali kousat nechty a říkat si, ježiš, to nestíháme, táto, my si ty lístky nestihneme koupit, pořídit.
1: Čas je. My vždycky spouštíme rezervaci vstupenek, my neděláme žádné předplatné, ale děláme rezervaci vstupenek tak, abychom měli zhruba představu, kolik lidí k nám přijde a po případě prostě to nějak zastavili ty rezervace, když už by to nebylo jakoby únosný, protože ono, ač hrajeme venku, tak přece jenom jsme pořád jakoby zvukem i vlastně vizuálně omezení, protože lidi ze zadních řad už by pak neviděli, neslyšeli nic. A ty rezervace spouštíme zhruba měsíc před prvním představením, zhruba plus minus.
0: Kolik tedy představení Anežky Hrůzové nás čeká? Je to už pevně dané, nebo případně budou přídavky?
1: Teď si myslíme, že je to pevně dané a je to 5 představení. Nicméně párkrát se stalo, že jsme to taky měli pevně dané a přidávali jsme, ale protože se nás účastní hrozně moc těch lidí, kteří jakoby v tom mají nějakou svoji úlohu, tak je strašně těžký najít další termín, protože oni, když je nepustím na dovolenou do toho srpna, protože je potřebuju, tak si pak vybírají ty dovolení.
0: Takže vy potřebujete hezky odpočaté ty herce.
1: Tak.
0: Dobrá volba. No a na závěr, proč by si lidé měli přijet divadlo Tentorie, užít a zažít na vlastní kůži?
2: No, protože to je neopakovatelný.
0: Co za vás, Vláďo?
3: Nevím, ta atmosféra je opravdu asi specifická, neopakovatelná, dá se zažít jenom ve Věžničce.
0: Co na to režisérka, principálka?
1: No, je to tak, no. Já k tomu nemám víc co dodat. Jednak má to jepičí život, takže prostě už nikdy v životě nebudete mít příležitost vidět stejnou věc. A jednak ta atmosféra, která potom vzniká.
0: Tak ještě poslední info, kde si můžeme rezervovat vstupenky? Web nebo telefonní číslo?
2: No.
1: ideálně na Facebook.
4: Ano, super.
1: Na stránky divadla Tentorie a tam budou v nejbližší době nějaké informace už.
4: Já moc děkuji za to. Ještě jste chtěla, Ivču, něco říct? Tady totiž probíhají posunky, znakováře. To prostě herci a tady to žije. Milí posluchači, vy to sice nevidíte, ale já to všechno mám možnost monitorovat. A je to neuvěřitelné.
1: I Ivča chtěla říct, že máme taky své stránky, jo, webový.
4: No jasně, pojďme
1: akorát říct. Já vám neřeknu, nevím.
4: Ale víte co?
2: Divadlo Věžnička, tuším.
4: Je to www.vjeznicka-hraje-divadlo.cz. Máte štěstí, že tu mám otevřené. Tak ještě jednou velký dík za to, že jste přišli. Ať se podaří divadelní hra Anežka Hruzová přesně podle vašich představ a diváci odchází s tím pocitem radosti a štěstí, že viděli vaše představení a těší se na další sezónu. Tolik divadlo Tentorie z Věžničky. Pozvání dnes přijala principálka a režisérka Tereza Matějčková Fialová, herec a člen divadelní kapely Vladimír Bílek a taky herečka Iva Bílková-Metelková. Díky moc a držte se, naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkujeme, mějte se krásně.
5: Hosté Heli Dvořákové.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: K těm dendritickým buňkám se přidá vlastně rozdrcený nádor toho pacienta. Ty buňky zjistí, jak ten nádor je špatný, a vezmou si povrchové kousky těch buněk toho nádoru, a absorbují je a dají je na svůj povrch. A vlastně ty dendritické buňky fungují tak, jak když si představíte film o Divokém západě a tam je zatykač na nějakého zlosina a to je zkrátka kus papíru, je tam napsané wanted a teď je tam ta tvář toho zlosina, toho padoucha. Tak ta dendritická buňka je vlastně takový zatykač, ta je v těle a ukazuje jiným buňkám imunitního systému, koho mají odlapit a koho mají zničit.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina,

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dolní město obnovilo svou kořenovou čistírnu odpadních vod. V německém Weidenu začal soud kvůli nelegálnímu vývozu odpadu do Česka. V Mexiku dnes začne mistrovství světa ve fotbale. Okolí stadionu i centrum hlavního města obsadili demonstranti. Dnešní den bude oblačný s občasnými srážkami, teploty do 17 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré poledne. Obnovená kořenová čistírna odpadních vod v Dolním městě na Havlíčkobrodsku je zkolaudovaná. Původní ekologická technologie fungovala od roku 1998. Podle bezpartijního starosty Pavla Chláda už ale technicky nestačila a neuměla odfiltrovat některé chemické prvky.
3: Neuměla úplně čistit dusík a už vůbec ne fosfor. A tahle ta vlastně čistí na druhé generace po té intenzifikaci, tak ta už umí vyčistit dusík a ten fosfor částečně také.
2: V německém Weidenu začal soud se dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě. Větší část už nechala znovu odvést bavorská vláda.
4: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Ukrajinské nepilotované letouny zřejmě poškodily další 2 mosty, které spojují anektovaný Krym s pevninou. Podle ukrajinských médií jde zřejmě o mosty na Prekopské šíji.
5: Telegramový kanál Krymský vítr s odvoláním na očité svědky informoval o tom, že ukrajinské nepilotované letouny zasáhly 2 silniční mosty u Armiansku. Rozsah poškození zatím není známý. Před několika dny drony poškodily také most u Čonharu, který ale zůstává částečně průjezdný. O silných bočních úderech informovali na sociálních sítích obyvatelé okupovaného Sevastopolu, Bachčisaraje a Simferopolu na Krymu. Rusko mezitím vyslalo drony na sever Ukrajiny. Při útoku na železniční depo v Konotopu zahynula 1 žena a 4 lidé byli podle tamních úřadů zranění. Další žena zemřela a 2 děti utrpěly zranění na jiném místě v Sumské oblasti poté, co rodinný dům zasáhl ruský dron. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Zápasem Mexika s Jihoafrickou republikou začne dnes v Mexico City mistrovství světa ve fotbale, které hostí i Spojené státy a Kanada. Výkop je v 9 hodin večer českého času. Mexičané se na šampionát s rekordní účastí 48 týmů těší. Část ale před startem turnaje upozorňuje na závažné problémy své země.
6: Mexiko coby nejfotbalovější z pořadatelských zemí přivítá šampionát v katedrále, jak historik fotbalu ze zdejší univerzity Carlos Calderón i další Mexičané nazývají Aztécký stadion. Titul mistra světa tu slavili Pelé z Brazílií i Maradona s Argentinou a jde o první hřiště v dějinách, kde se koná zápas už 3. mundialu. Nadšení Mexičanů ale není všeobecné. Učitelé z celé země i další demonstranti už týden v hlavním městě i kolem stadionu protestují. Chtějí lepší platy a důchody, důstojné zacházení s uprchlíky nebo řádné vyšetřování únosů svých příbuzných. Podle Národního registru je v Mexiku nezvěstných přes 130 tisíc lidí. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V Jihlavě je aktuálně 12 stupňů, v Černovicích 13. Dnes bude převládat proměnlivá a velká oblačnost. Místy se postupně objeví přehánky nebo i bouřky s kroupami. Večer ubude oblačnosti i srážek. Teploty se ustálí mezi 14 a 17 stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu na 76. kilometru. Podrobnosti přidává náš zpravodaj.
8: Na začátku vstoupacího jízdního pruhu stojí pravděpodobně s poruchou osobní vozidlo na výstražných světlech.
2: A opatrní buďte i na 147. kilometru v pražském směru. I tam se nachází porouchaný vůz.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: A protože je po 12. hodině, můžete volat i studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina. Každý den mezi 12. a 13. plníme vaše písničková přání, nejinak je tomu i dnes, 11. června. Jože Kolář vám od mikrofonu přeje příjemný a pohodový poslech, dobrou chuť k obědu a už teď se těší na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace.
7: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
9: A taky kapelou Katapult. Někdy příště legendární hit jenom pro vás.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první zavolal Jarda Zdačic, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, já bych tu příčku, kterou jsme tam vybrali z toho archivu, poslal pro čestní dárce krve, a tak pro ty současný, tak i pro ty bývaj. Písnička bude, Jožko, taky pro tebe a tam k vám do redakce, protože dneska máte normální pracovní den.
1: Ano.
2: A bude to písnička Zanku Zagorovou, která se jmenuje Já se znáším, přeji příjemný poslech. Jožko, a večer se ještě určitě v těch rekokách zase uslyšíme. Mějte se hezky, ahoj.
1: Tak se budu těšit, měj se krásně. Hanka Zagorová už mezi nás přichází. Díky, ahoj.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A další, kdo se dovolal na číslo 22 155 49 99 je Vítek Střebíček, kterého zdravím a přeji mu dobré odpoledne.
2: Dobrý odpoledne, taky vás samozřejmě zdravím. Písničku, na který jsme se domluvili, že mi necháte zahrát, nebo mě, hlavně Oslavencovi, to je dneska můj bratříček, takže já mu tímto přeju všechno nejlepší a hodně zdraví. Přejeme mu to celá rodina, i mama, všichni prostě.
1: Dobře.
2: Takže je to pro něj. A hlavně taky ještě pro mou ženu, to je taky důležitý a pro tu maminku taky.
1: Tak a se všem líbí Karel Černoch s Večerníčkem. Pojďme si ho pustit. Díky moc, mějte se krásně. Zdravím vás do Třebíče.
2: Taky, naslyšenou. Děkuju.
1: Není vůbec zač.

0: Další přání, které splníme, k nám dorazilo přes naše webové stránky, pardon, SMS-kou, ale pojďme si říct o všechny varianty, tedy telefon, ten už víte, je 22 155 49 99, internetové stránky jsem nakousl, taky dokousnu, vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář, písniček pro Vysočinu, anebo napište krátkou textovou zprávu, tedy SMS-ku, ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků. A bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Prosím, zahrajte pro radost mojí skvělé Janičce písničku Znovu sama dotkni od Elánu. Děkuju za pěkný pořad. Robert podepsán. Tak písničku hrajeme a na vaše přání čekáme a rádi je splníme.
1: Pokým krásně svítá.

Každý čtvrtek dnes vybírá písničku moje maminka Jaroslava pro svou kamarádku Zdenu Čermákovou, která má dnes narozeniny. Čtu přání z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Ale zpátky k té gratulaci. Maminka vybírá píseň Znám jednu dívku z opery Prodaná nevěsta jako duet v podání Valdemara Matušky a Karla Gotta, jestli tam máte. Jářku máme. Maminčině kamarádce Zdence, Brunům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům Silvie a Jaroslava z Prahy. Tak tady jsou, pánové. Karla Gott, Valdemar Matuška. Znám jednu dívku.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami. Svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí muže, kterého policie považovala za nebezpečného fantoma. Byl knězem, námořníkem, americkým traperem žijícím mezi Indiány. Projel svět jako vyslanec rodiny Napoleona Bonaparta a stal se spisovatelem dodnes populárním v německy mluvících zemích. Do smrti střežil jedno tajemství, své moravské kořeny.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina. Medicine man.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, prosím vás o píseň od Walk the Moon, Shut Up and Dance pro všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina. Jen tak pro radost a dobrou náladu, Pavel ze hlavy. Díky a posíláme.

Teď trošku zvolníme tempo díky tomuto přání. Dobrý den, prosil bych o zahrání písničky Zvonky štěstí pro mého přítele Toma, kterého zítra čeká ústní zkouška z oboru zedník. Aby mu to štěstíčko přálo při losování otázek a úspěšně to celé zvládle. Moc ti držím palečky, s láskou tvá Naty. Tak přání bylo vyřčeno. Písnička, ta už je na cestě. Zvonky štěstí, Karel Gott a Darinka Rolincová.

Připomínám telefonní linku do studia Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Pěkný den, prosím o písničku Tak trochu Einstein všem lidičkám pro radost. Děkuju moc. Majka Střebíče.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Písničky pro Vysočinu.
1: Ještě zhruba 20 minut můžete objednávat svůj oblíbený hit. Dobrý den, pane Jožo, zahrajte manželům Havránkovým písničku Šumavský otčenáš. Zdraví a děkuji, Zdena. Tak tohle SMSka k nám také dorazila. No a teď za vámi přichází Vojtěch Dyk právě se Šumavským otčenášem. Jože Koláš přeje stále příjemný a pohodový poslech a těší se i na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace.

Krásný šumavský očinář a Vojtěch Dyk, pojďme za dalším přáním z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Zahrajte písničku od Kanena, Waving Flag, a chtěl bych také zároveň pozvat všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina, aby přišli zítra 12.6. od 15 nebo 17 hodin do společenské místnosti školy na školní akademii k 70. výročí základní školy v Senožatech u Humpolce. Také den otevřených dveří proběhne v sobotu 13. června od 9 do 12 hodin. Součástí bude mimo jiné vystoupení žáků, prezentace školních kroužků, výstava kronik, historických fotografií a žákovských prací či prohlídka školy. Ve stejný den navíc obec slaví 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů Senožaty. Připravený doprovodný program s ukázkami hasičské a vyprošťovací techniky, výstavou z historie sboru, programem pro děti a dalšími aktivitami. Díky za zahrání a přečtení pozvánky, napsal Krištof.

0: Vždycky pro Vysočinu.
1: Zahrajte prosím pro mého andílka s ďáblem v těle písničku od Petra Koláře Ještě, že tě lásko mám, podepsán Méďa Béďa. Tak to je další z přání, které k nám dorazilo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz a za vámi všemi teď díky tomu doráží a přichází Petr Kolář. Ještě, že tě lásko mám.

0: Dobrý den, přál bych si zahrát od Marty Kubišové její krásnou písničku Luna Park. Díky, Vašek. Pane Vašku, vaše přání je pro nás rozkazem. Písnička přichází právě teď.
1: Jsme všichni děsně vážní, jak píseň te skrývá. A každý se tak snaží,

Pohled na hodiny signalizuje jediné. Dnešní písničky pro Vysočinu končí. Mám tady poslední přání, zdravím všechny regionáky a chtěl bych zahrát všem Brunům k dnešnímu svátku. Vybral jsem písničku od Václava Neckáře Šalalalalí. To přeje Luboš. Já panu Lubošovi děkuji. Václava Neckáře posílám. Přeji vám hezké odpoledne a budu se na vás těšit ve vysílání této rozhlasové stanice po 14. hodině.

0: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Havlíčkobrodská radnice sehnala díky příspěvku první dva zubaře. Evropská unie zmírní systém ETS 2. Čeští fotbalisté zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. Dnešní den bude oblačný s občasnými srážkami, teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Dvě nové zubařky bude mít Havlíčkův Brod. Přihlásili se i díky městem nabízenému příspěvku na podporu výstavby a zařízení ordinací. Radnice dohromady na tyto účely vyčlenila 1 000 000 korun. Pro příští rok počítá s dvojnásobkem. Dvě první lékařky začnou podle starosty z ODS Zbyňka Stejskala ordinovat v nejbližší době.
2: Už ty ordinace budují, myslím si, že už přijímají i pacienty, možná, že už mají spíš plno, protože ten zájem je enormní, že skutečně skončilo zhruba kolem 9 zubařů v Havlíčkově Brodě, nebo bude končit.
1: O víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dál ale bude zataženo a pršet. Výjimečně dorazí i bouřky. Dnes i zítra se budou nejvyšší denní teploty v Čechách pohybovat kolem 16 stupňů. Na Moravě se můžou dostat až na 20 stupňů. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější tak, aby méně dopadal na domácnosti.
3: Hlavní změnou je úprava tzv. Rezervy tržní stability. Vzniknout má částečný cenový strop. Pokud cena emisní povolenky překročí 45 eur, tedy v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého, tak Evropská unie do systému uvolní dvojnásobné množství emisních povolenek. Udělat to bude moct dvakrát ročně. Úpravy musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Systém ETS 2 začne platit v roce 2028. Česko trvá na tom, že legislativní do svého právního řádu nezavede. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
4: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
0: Počasí.
1: V Humpolci mají 12 stupňů, v Telči 15. Dnes bude proměnlivá a velká oblačnost. Postupně se objeví přehánky nebo i bouřky s kroupami. Večer ubude oblačnosti i srážek. Teploty se ustálí mezi 14 až 17 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Brno počítejte se zhruba 30-minutovým zpožděním. Od 159. kilometru se tam tvoří kolony v obou pruzích.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 13. hodině a to je čas pro pořad Alex a host. Další zajímavé povídání je připraveno a já vám přeji hezký poslech.
0: Alex a host.
6: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
0: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely tady ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo. A je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje. A mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat?
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jak jim funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně. Že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel. Takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: No,
0: zeptat.
1: Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí.

Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla, bla, bla. A lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílení, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích Jatka 78 a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky. Probíráme vlastně poslední část terapie sdílením Reset. Jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten prst tam jezdí potom telefon.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Vlastně. Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit. Hmm.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluju Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky anebo co se všechno jak dá opravit a jak miluju třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms a mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan, Total Helpart. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě a pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech, a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak jsem se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkýho. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatičků a přestírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože schodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly?
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobré, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoliv přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Kam
1: prostě,
0: až sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kvůli vzniku ordinací předřadili havlíčkobrodští zastupitelé jednu ze žádostí o změnu územního plánu. Horácké divadlo se hraje naposledy Oblomova. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se hrají pátý finálový zápas Národní ligy a čeští fotbalisté se v noci představí na mistrovství světa v Mexiku. V noci se vytvoří mlhy a budou doznívat srážky. Zítra se postupně zatáhne a na většině území sprchne. Teploty do 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Vznik nových zubních ordinací připravuje Havlíčkův Brod. Změní kvůli tomu i územní plán. Ordinace by mohla být v Čechově ulici, kde je zatím objekt určený pro výrobu. Zastupitelé proto chtějí změnit účel využití. Proto tuto konkrétní žádost předřadili před ostatní. Vysvětluje místostarosta Brodu Stop 09 Libor Honzárek.
2: Vzpomínám si, že by někdy se takhle předřadil, nebo velmi výjimečně se to dělá z toho balíku žádostí. A dneska jich tam máme asi na 50 srovnaných, že se dva a půl roku dělala standardizace územního plánu, že se nemohly přijímat nový změny územních plánů. A ty budou společně projednávány, jako kdyby se dělal nový územní plán. Je to běh na roky. Ale tenhle jediný bychom předřadili.
0: Horácké divadlo v Jihlavě se po dvou letech loučí s představením Oblomov. Derniéra vlastní dramatizace klasického románu ruského spisovatele Gončarova začíná v 18 hodin. Soubor ji odehraje na malé scéně.
3: Inscenace románu Oblomov byla pokračováním snahy Horáckého divadla přiblížit díla světových klasiků mladším divákům. Hlavní postava, statkář Ilja Iljič Oblomov, je představen jako líný a pasivní případ takzvaného zbytečného člověka. V Jihlavě se rozhodli přiblížit postavy k věku mladších diváků. Premiéra byla 17. února 2024. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Ukrajinské nepilotované letouny zřejmě poškodily další dva mosty, které spojují anektovaný Krym s pevninou. Podle ukrajinských médií jde zřejmě o mosty na Prekopské šíji.
4: Telegramový kanál Krymský vítr s odvoláním na očité svědky informoval o tom, že ukrajinské nepilotované letouny zasáhly dva silniční mosty u Armiansku. Rozsah poškození zatím není známý. Před několika dny drony poškodily také most u Čonharu, který ale zůstává částečně průjezdný. O silných nočních úderech informovali na sociálních sítích obyvatelé okupovaného Sevastopolu, Bachčisaraje a Simferopolu na Krymu. Rusko mezitím vyslalo drony na sever Ukrajiny. Při útoku na železniční depo v Konotopu zahynula jedna žena a čtyři lidé byli podle tamních úřadů zranění. Další žena zemřela a dvě děti utrpěly zranění na jiném místě v Sumské oblasti poté, co rodinný dům zasáhl ruský dron. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Finálová série nejvyšší soutěže basketbalu mužů pokračuje pátým zápasem. Stav mezi Pardubicemi a Nymburkem je vyrovnaný 2-2. Dnes se bude hrát od 17.15 na palubovce Středočechů. Východočeši zvládli oba domácí zápasy a dál mají cíl bojovat o titul. Pokračuje pardubický basketbalista Luboš Kovář.
5: Jasně, před každou sérií se říká, že jdete vyhrát, ale když jsme to říkali my, myslím si, že kdokoliv jakýkoliv rozhovor dělal, tak to říkal, že tu sérii nejdeme odehrát, ale že jdeme vyhrát. A jak můžeme vidět, série 2-2, takže už nikdo nemůže říct, že jsme si jenom přišli zahrát.
0: A utkáním Mexika s Jihoafrickou republikou ve 21 hodin našeho času začne fotbalové mistrovství světa. Česko vstoupí do šampionátu ve 4 hodiny v noci, na zítra duelem proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
0: Třebíči mají 17 stupňů, v Hubenově 15. V noci bude malá oblačnost s možností doznívajících přeháněk. V údolích se objeví i mlhy s teplotami až 3 stupně. Zítra během dopoledne oblačnost začne přibývat, až bude převažovat zataženo. Na většině území očekáváme déšť nebo přeháňky a teploty kolem 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dopravu z Chotěboře na Rosuchatec blokuje kamion s defektem. Na dálnici D1 počítejte se zdržením od 159. kilometru ve směru na Brno. Tam se tvoří kolony v obou pruzích. A potom ještě pozor mezi Vepříkovem a Népínem, tam se stala nehoda nákladního auta a na místě zasahují policisté.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A krátce po 14. hodině vám přeji příjemné a pohodové čtvrteční odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Zajímavé setkání s Melodií se už tuto neděli bude konat v Jihlavě. Podrobnosti přidáme v našem vysílání za pár minut.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem
6: a Věrou Martinovou. Zve nás na Malý dům nad Skálou.

0: Janu Bémovou znáte z našeho vysílání co by mluvčí krajských hygieniků, ale teď se představí v jiné poloze. Pozve nás na zajímavé hudební setkání. Mám ji na telefonu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům.
0: Už v neděli se uskuteční v Jihlavě v centru jedno zajímavé hudební setkání a to je ten důvod, proč s vámi teď budu hovořit a na to setkání s Melodí, tak se to jmenuje, nás určitě velmi ráda pozvete.
1: Určitě, bude to setkání s Melodií, ale nejen se sborem Melodie, ale také při krásných melodiích. Kde se potkáme? Na nádvoří Základní umělecké školy v Jihlavě. A rozhodně tam nebudeme sami. Přivítáme také naše přátele z pelckého sboru Smetana. A na co se posluchači mohou těšit? Určitě na program plný letní pohody, lidovek, ale i známých skladeb světových i našich autorů. A na klavír nás doprovodí naše dvorní klavíristka Veronika Sivíčková. A určitě máme radost, že můžeme využít prostor Základní umělecké školy, protože nádvoří skýtá příjemné prostředí nejen pro posluchače, ale také pro nás. A jsme rádi, že budeme moci využít akustiku tohoto krásného místa. A pokud jsme posluchače nalákali, určitě je možnost zakoupit vstupenky buď přes SMS tiket, nebo také na našich zbrusu nových melodických webovkách, popřípadě určitě také na místě 30 minut před koncertem. A ten začíná v tuto neděli 17 hodin.
0: Říká Jana Bémová, toho času kromě jiného také členka smíšeného pěveckého jihlavského sboru Melodie. Já vám děkuji za pozvánku a držím palce, ať se setkání s Melodií vydaří.
1: Moc děkujeme. Naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A muzeum v Jevnici dnes otevírá novou expozici. Kvůli rozsáhlým opravám byla budova 3 roky zavřená. Na místo se jel podívat regionální stopař Adéla Zachová, která nám za pár minut řekne více podrobností.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jemnické muzeum se dnes od 16 hodin opět otevře veřejnosti. Opravy bývalého měšťanského domu na náměstí trvaly 3 roky a nyní se do zrenovovaných prostor vrátí návštěvníci. Co všechno tam na ně čeká, nám poví regionální stopař Adela Zachová, kterou vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já už jsem měla tu možnost prohlédnout si celou expozici a jsou tu nálezy, které archeologové objevili při rekonstrukci muzea v roce 2017, nálezy z jemnického zámku nebo exponáty z důlní činnosti, protože v okolí města se těžilo stříbro. Najdeme tu i českou, německou nebo židovskou kulturu. Všechno vznikalo díky spolupráci města Jemnice a muzea.

0: za Vysočiny Třebíč s podporou programu Interreg Rakousko-Česko 2021 až 2027. A abych byla více konkrétní v tom, co tady návštěvníci můžou vidět, tak jsou tu nejrůznější pomůcky využívané v řemeslech, ať už to bylo kovářství, košíkářství nebo modrotisk, je tu spoustu uniform, nebo také můžou zhlédnout kuchyň či kachlová kamna z přelomu 19. a 20. století. A také se tady dá projít přes dvůr až k prádelně, ke stáji a na konci na návštěvníky čeká krásný výhled na celou Jemnici. Součástí expozice je také kamenná panna, což je ochránkyně města a je to asi největší lákadlo pro návštěvníky, protože se vlastně jedná o gotickou skulpturu muže, původně zasazenou asi v městské hradbě v roce 1500. No a další vystavované objekty jsou věnované slavnosti Barchan a o této tradici se tu pouští i film z roku 1928.
1: Slavnost Barchan možná všichni neznají, pojďme ji více přiblížit.
0: Tahle slavnost se každoročně slaví po svátku svatého Víta a patří k nejstarším historickým slavnostem na Moravě. Doložené zmínky o této slavnosti sahají až do roku 1713 a hlavním bodem je tradiční běh o Barchan. Tím se připomíná pověst o králi Janu Lucemburském, královně Elišce Přemyslovně a čtyřech poslech, kteří nesli zprávy z vojenského tažení. A tahle tradice byla v roce 2014 dokonce zapsaná na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. A tady v Jemnici slavnost začne v pátek 19. června, potrvá až do neděle 21. června a v sobotu bude ještě pro návštěvníky připraven doprovodný program, jako je výtvarná dílna, workshop hebrejské abecedy anebo ukázka řemesel.
1: Připomněme ještě, kdy se muzeum otevírá návštěvníkům.
0: Ano, to se otevírá dnes v 16 hodin. Expozici můžete zhlédnout až do 18 hodin a v dalších dnech a měsících je muzeum otevřeno v běžné otevírací době. To najdete na internetových stránkách.
1: Říká regionální stopař Adela Zachová, se kterou jsme navštívili nově otevřené muzeum v Jemnici a také připomněli slavnosti Barchan. Díky za informace a pěkné odpoledne. Už nám to utíká. Naslyšenou.
0: Také děkuji. Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

0: Hudební talent některých mladých lidí je úžasný. Často ho objeví a rozvíjí v základních uměleckých školách a my teď jednu z nich navštívíme.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Základní umělecká škola Gustava Mahlera z Humpolce letos slaví 80 let od svého založení. Výročí si škola připomíná mnoha koncerty bývalých i současných absolventů a dokonce i v kulisách zříceniny hradu Orlík se hráli žáci z hudebních a slanečního i literárně dramatického oboru muzikál Ať žijí duchové. V dnešním příběhu z Vysočiny si připomeneme přípravy na muzikál i některé z talentovaných žáků při zkouškách na vystoupení.

0: se dozeptat klavíristky Terezy Honzlové, co jsme to poslouchali?
1: Tak tohle byla tokáta od Chačaturiana.
0: Můžu se zeptat na věk?
1: Mně je právě 16,5.
0: Máte nějaké plány s klavírem do budoucna?
1: Já bohužel plány s klavírem nemám, jelikož si chci vydat na dráhu doktora, ale určitě plánuju ponechat klavír jako můj koníček, protože mi to dělá radost a je to krásný.
0: Maminka tady učí, musela vás v dětství nutit cvičit, nebo to máte všichni v krvi v rodině?
2: V podstatě to takhle bylo, protože já jsem začínala na Zušce. Na téhle Zušce jsem začínala stejně jako Tereska, jako žákyňka, a začala jsem zpívat a zároveň hrát na klavír, takže ten klavír máme od jakživa doma, takže to byla jako jasná volba, že bude na klavír hrát.
1: No určitě přišly slabší chvilky, jako já jsem si vždycky tak nějak zatím šla sama, ale určitě jsou občas chvilky, když jsem byla menší, teda, že musela říct, ať jdu cvičit, ale jsem ráda, že jsem toho zůstala.
0: Lucie Honzlová vyučuje sólový zpěv.
2: V historii naší školy úplně poprvé chystáme s dětmi z hudebního oboru, s dětmi z tanečního i z literárně dramatického oboru muzikál s názvem Ať jí duchové, a protože máme nedaleko Humpolce krásnou zříceninu hradu Orlík, takže se to bude všechno konat tam. Děti to strašně baví, jak ty úplně nejmladší, tak i nás starší, protože ten muzikál vlastně stárne společně s náma a všechny ty písničky zlidověly a zpíváme si je všichni i nejen na Zušce, ale i v přirodinných oslavách a tak.
0: Já myslím, že to prostředí hradu bude úžasné proto.
2: Těch tanečníků bude poměrně hodně, tam budou zastoupené obě dvě třídy z toho tanečního oboru. Zpěváci jsme tři třídy, tak to je, my máme v pěveckém oddělení cirka 80 dětí, takže tak nějak se skoro všichni, nebo většina z nich se tam protočí. A z literárně dramatického 10-15 dětí jako těch hlavních rolí. A samozřejmě je tam kompars. Jsou tam ještě děti, které jsou tam jako na place, hrají divadlo, pantomimu a tak. Já mám na starosti sbor a zpěváky, takže já budu v podstatě ten hlavní dirigent. V muzikálu Ať jí duchové budou zpívat spíše mladší děti, takže z nich vytvoříme takovou větší skupinku i se žáků z ostatních tříd, čili od kolegyně Jany Borkové a od kolegy Bohdana Petroviče, a uděláme takový velký sbor mladších žáků. V tom studijním zaměření solový zpěv máme pak od třetího ročníku povinný komorní zpěv nebo zborový. Děvčata už jsou v pokročilejším věku, takže ten zborový zpěv už máme v takové větší skupince a momentálně se věnujeme tříhlasým zborovým písním.

0: Z Humpolce Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Lovení draků je oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde začala? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Teď ale pojďme zkontrolovat oblohu.
1: Počasí.
0: Petr Hruška je na lince a já mu přeji dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích na Vysočině? Prší někde?
2: Ano, prší na některých místech, protože máme také premenlivé počasí, středá se slnko a mraky, aj keď mraky prevažují. A k tomu lokálne prehánky, které jsou na některých místech i také trochu intenzívnější, případně se objavují i búrky. Postupují tie prehánky od západu a v této chvíli hlavně se vyskytují v západnej časti kraja, ale aj inde už se začínají objavovat. Teploty jsou většinou od 12 do 16 stupňov Celzia, tie najnižšie hodnoty práve tam, kde trafili prehánky a prechodne sa ochladilo. Teplejšie ešte na juhovýchode kraja, tam je o niečo viac slnečného svitu a teploty okolo 17 alebo Dukovany majú i 18 stupňov Celzia. No a fúka nám mierny severozápadný až západný vietor.
0: A co nás čeká v noci a zítra? Máme i nadále počítať s deštěm nebo přeháňkami?
2: Môžu sa zrážky vyskytovať, ale bude to iné ako dnes, takže ešte v najbližších hodinách bude pokračovať také premenlivé počasie s tými lokálnymi i intenzívnejšími prehánkami alebo búrkami. Večer potom by mali vymiznúť a v noci by sa malo vyjasniť. Nad ránom sa môžu vytvárať lokálne hmly a noc a ráno budú dosť studené, 8 až 5 stupňov v údoliach výnimočne môže teplota poklesnúť až na 3 stupne Celzia. No a zajtra začneme malou oblačnosťou, takže väčšinou slnečné počasie, len sem tam lokálna hmla, ale behom do poludnia od západu začne oblačnosť pribúdať, postupne bude prevažovať zamračené počasie, no a na väčšine územia by sa mal vyskytnúť slabší občasný dážď alebo prehánky, ale budú to skôr len také slabšie zrážky oproti tým dnešným prehánkam. No a maximá by mali dosahovať 14 až 17 stupňov Celzia, k tomu mierny vietor západných smerov.
0: A možná bychom mohli ještě lehce nakousnout víkend, protože ten už je pomalu za dveřmi. Na co se máme připravit?
2: Trochu teplejšie bude v sobotu, ale žiadne nejaké výrazné oteplenie, maxima 18 až 22 stupňov Celzia. Bude pokračovať také premenlivé počasie. V sobotu zrážky hlavne v noci na sobotu alebo v prvej časti soboty, potom v tej druhej časti skôr zase len lokálne prehánky, prípadne i búrka. V nedeľu tam o niečo viac slnečného svitu a pravdepodobnosť na prehánky už bude nižšia, maximálne má 16 až 20 stupňov Celzia a bude v sobotu aj v nedeľu celkom veterno, vietor prechodne až čerstvý západných smerov, miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: Petr Hruška a lehce deštivá předpověď počasí pro nejbližší hodiny a dny. Díky za to, pěkný den, až se uslyšíme před 18 hodinou. Zatím naslyšenou.
2: Příjemný den, prajem, naslyšenou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: písničky, které nestárnou.
1: Jsem fajn, máš, co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
6: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Ministerstvo chce více zvýhodňovat svazkové školy. Muž v Jihlavě přinesl na policii zaregistrovat kulomet ze druhé světové války. Česko nepodpoří uvalení sankcí na izraelského ministra Itamara Ben-Gvira, píše po rozhovoru s Macinkou Bloomberg. V noci se vytvoří mlhy a budou doznívat srážky. Zítra se postupně zatáhne a na většině území sprchne. Teploty do 17 stupňů. Jsou tu aktuální zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Polovina obecních základních škol v Česku má méně než 100 žáků. Vyplývá to z dat ministerstva školství. Plánuje kvůli tomu slučování menších venkovských škol ve větší celky s jedním vedením. Řada malotřídních škol se tomu ale brání. Podle Martiny Běťákové z ministerstva by je měly nově motivovat příspěvky od státu například na speciální pedagogy. Ty jsou určené pro školy s minimálně 180 žáky. Řekla to v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
7: Pokud se ty školy ve vesnicích spojí do toho jednoho celku dohromady, tak jsou mnohem líp schopny zajistit například kvalifikované učitele, zejména na druhém stupni, typicky matika, IT, fyzika, ale taky služby třeba školního psychologa nebo sociálního pedagoga, speciálního pedagoga.
6: Britský kulomet ze druhé světové války přinesl tento týden jeho majitel na policejní služebnu v Jihlavě. Dnes o tom informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Majitel zbraně donesl k registraci u příležitosti zbraňové amnestie. Možnost beztrestné legalizace nepřihlášených zbraní trvá do konce června.
8: Kulomet značky Vickers z roku 1942 přinesl majitel i v originální dřevěné bedně. Zbraň sama o sobě s prázdným vodním chladičem váží 18 kg a je součástí soukromé sbírky. Po zaregistrování se s ní bude majitel podílet na akcích spojených s vojenskou historií. František Jirků, Český rozhlas.
6: Benzín na čerpacích stanicích na Vysočině za poslední týden zlevnil v průměru o 84 haléřů. Nejlevněji jej řidiči natankují na Pelhřimovsku. Nafta zlevnila jen mírně. Za nejvýhodnější cenu kolem 38 korun za litr je v kraji nabízí čerpací stanice na Třebícku. Naopak nejvyšší ceny paliv na Vysočině mají dlouhodobě Žďársko a Havlíčko-Brodsko. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh by podle Macinky údajně nezvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc.
0: Sport.
6: Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čekají Jihokorejci. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků. Dorazit by mělo mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počet je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
9: Sami jsme v očekávání a nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si té podpory i v Česku, vnímáme ji.
6: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času.
0: Počasí.
6: V Havlíčkově Brodě mají 13 stupňů, v Moravských Budějovicích 19. V noci bude malá oblačnost s možností doznívajících přeháněk. V údolí se objeví i mlhy s teplotami až 3 stupně. Zítra během dopoledne oblačnost začne přibývat, až bude převažovat oblačno. Nebo spíše zataženo. Na většině území očekáváme déšť nebo přehánky a teploty kolem 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Mezi Vepříkovem a Nejepínem havarovalo nákladní auto, na místě zasahují policisté. Od 147. kilometru na dálnici D1 ve směru na Brno se pak tvoří nesouvislá kolona vozidel. Počítejte proto se zdržením.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Léto budíš pochváleno, jak pravý klasik. Sice nám ještě podle kalendáře oficiálně nezačalo, ale letní počasí jsme si už užili a snad i užijeme. No a k létu patří zmrzlina a právě o ní bude řeč v dnešní minutě pro zdraví. Je zdravá nebo není zdravá? Co myslíte? Počkejte si pár minut a dozvíte se víc. Já vám všem přeji příjemný a pohodový poslech a hezké čtvrteční odpoledne.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: pro zdraví.
1: Teplu patří neodmyslitelně zmrzliny. Můžeme si dopřávat schutí, nebo se v jejich konzumaci máme spíše držet zpátky.
2: Nerada bych zmrzlinu zakazovala. Opravdu patří k létu a letní pohodě. Ale je to jako se vším ostatním. Musíme na ní koukat jako na zdroj cukru a počítat s ní v rámci denního příjmu. Když si občas dopřeju zmrzlinu, nic se nestane. Ozvlášť pokud mám jinak vyvážený jídelníček. Není to nic zakázaného, jenom to chce znát zdravou míru. A potom také můžu ovlivnit výběr. Výběr zmrzliny tak, aby měla příznivější složení. Může být tvarohová, jogurtová, mohu vynechat polevy a sladkosti navíc. Vůbec nejlepší by byla ovocná dřeň z čerstvého ovoce.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Vaše pata je dlhý Dianku, hledali ztracený ráj v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Ve 4 hodiny ráno našeho času rozehrají v mexické Guadalajaře utkání s Jižní Koreou. Suverénně nejlepší hvězdou asijského soupeře je kapitán Son Heung-min.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.
2: Při úvodním tréninku Jihokorejců v Mexiku poutal Son jasně největší pozornost. Nejúspěšnější období prožil v Tottenhamu, ve kterém hrál od roku 2015 až do loňska, kdy odešel do Los Angeles FC. S londýnským klubem ovládl Evropskou ligu a za víc než 450 soutěžních zápasů dal 173
3: gólů. Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc.
4: Určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
5: To je vlastně asi největší, řekl bych, jako hvězda té skupiny.
2: Zmínili postupně reprezentační kouč Miroslav Koubek, obránce Robin Hranáč a záložník Pavel Schulz. V jeho korejské reprezentaci Son debutoval v 18 letech, se 145 starty je národním rekordmanem a chystá se už na své 4. mistrovství světa.
6: Když jsem na mistrovství světa, pokaždé se cítím jako dítě, protože být tady a reprezentovat svou zemi, to je sen. Česko má dobré fotbalisty, ale to my taky a budeme chtít soupeřovi silné stránky eliminovat.
2: Řekl na tiskové konferenci před utkáním s Českem Son Heung-min.
7: Son Heung-min je v Koreji jako neskutečná megastára. To je opravdu jako miláček všech a opravdová celebrita.
2: Zdůraznil pro radiožurnál Sport královéhradecký obránce Tomáš Petrášek, který v minulosti v Jižní Koreji působil. Do Evropy zamířil Son poprvé v létě 2008, kdy ze Soulu přestoupil do německého Hamburku. V Bundeslize debutoval o 2 roky později a tehdy u toho byl i jeho někdejší spoluhráč z přístavního klubu David Jarolím.
8: Byl to takový tiší kluk, který se nějakým způsobem moc neprojevoval. Byl pokornej, makal, poctivý.

0: takže ta kariéra, kterou měl, tak nebyla náhoda. Jeho silná stránka je to zakončení obou nohy, prostě pravá, levá, je to pak pro tu defenzivu těžký a určitě ty jeho rozhodovací schopnosti.
1: Řekl radiožurnálu Sport bývalý reprezentant David Jarolím. Utkání Česko-Jižní Korea začne v Mexiku ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Nazareti ze Skotska a písnička Love Hurts v 15 hodin 30 minut. Za chvíli se v hudebním vysílání Českého rozhlasu Vysočina můžete těšit na Michala Tučného nebo Věru Špinarovou. Teď se pojďme podívat do historie společně s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Ochtáp božího těla, čili jak a kdy se za starých časů předly nitě boží tělové, takzvané ochtápky, a jakou měly podle lidového podání zázračnou moc ochranou. Boží tělo, oficiálně ovšem slavnost těla a krve páně, to bejvávala za dob našich pradědů veliká společenská událost. Pravda, církevní, při níž se oslavovala skutečná přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii, proměněném to chlebu a víně, ale časem se z ryze náboženské záležitosti stala slavnost kulturní, při níž se všichni, co jen to šlo, vyparádili, oblékli do slavnostních uniform a sešli se na náměstích měst či putovali průvodem přes svou vesnici. U venkovních oltářů se pomodlili, vyslechli pana faráře, ale také se potkali se svými příbuznými, sousedy či přáteli. No a ochtáp božího těla, což je pojmenování vycházející z latinského oktáva, což znamená osmý, označoval v katolické tradici osmidenní období po božím těle, které tuto liturgickou oslavu ještě prodloužilo. A konečně ty nitě ochtápky se předly, jak jinak, na ochtáp božího těla ve 12 hodin v noci, a než slunce vyšlo, muselo být hotovo. A jest psáno. Ty nitě mají takovou moc, že když někdo s nimi byť dost málo má na sobě ušito, na 20 štychů stačí, tak nemá k němu moc mužíček, rozumějme Hastrman, nikdá se neutopí. Ani se nemusí báti, že ho hrom zabije. Zkrátka ničehož. Proto slovou tyto nitě ochtápky. Jiný zápis z doby, kdy se toto ještě praktikovalo, uvádí. Po božím těle ten čtvrtek, co jest osmým dnem, předou hospodyně před slunce východem nitě, takzvané ochtápky, sedíce nahé za kamny. Kdo má těmi nitěmi třeba jen několik štychů v košili našito, nepotká ho celý rok žádné neštěstí. No a zítra o tom, že kdo se v pátek roznemůže, tomu už žádný nepomůže.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: K těm dendritickým buňkám se přidá vlastně rozdrcený nádor toho pacienta. Ty buňky zjistí, jak ten nádor je špatný, a vezmou si povrchové kousky těch buněk toho nádoru, a absorbují je a dají je na svůj povrch. A vlastně ty dendritické buňky fungují tak, jak když si představíte film o Divokém západě a tam je zatykač na nějakého zlosina a to je zkrátka kus papíru, je tam napsané wanted a teď je tam ta tvář toho zlosina, toho padoucha. Tak ta dendritická buňka je vlastně takový zatykač, ta je v těle a ukazuje jiným buňkám imunitního systému, koho mají odlapit a koho mají zničit.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes budeme před 16. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vařit. A protože polévka je grunt, dáme si už za chvíli s Dášou Kubíkovou Borkovou. Vtip s Jardou Hypochondrem přichází už teď.
1: Jardo, řekni fór.
2: No tohle není vtip, to se mi onehdá stalo. Vezl jsem kamaráda v autě a říká mu, hele, můžu zapnout klimu? On se na mě podívá a říká, jo, klidně, já poslouchám všechno. Tak jsem zapnul rádio a zrovna tam šel jingle. Posloucháte Český rozhlas Vysočina. On se tak na mě podívá a říká, hele, já nechápu, jak to můžou vědět?
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Vítejte, zpíval v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina Jiří Korn v 15 hodin 53,5 minuty. Bez polévek se málo kdy obejdeme. Lidé, kteří trpí nechutenstvím nebo jsou dlouhodobě nemocní, dokonce říkají, že polévky jim zachraňují život. A nejlepší na nich je, jak mohou být pokaždé trochu jiné. I ta dnešní porková bude ozvláštěná kroupami.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Porkovou polévku zvládne uvařit každý, také už jsme ji několikrát připravovali, ať v kombinaci s jinými druhy zeleniny, nebo třeba jako porkový krém. Polévka z porku je jednoduchá, sytá a navíc čerstvý pórek bývá vždy snadno k mání. Přidáme si k němu jen pár brambor, které přispějí k tomu, že nás zasytí, a jednu z nejchutnějších polévkových zavářek, ječné kroupy, plné vlákniny a minerálů. Pokud nechceme dlouho čekat, než se kroupy uvaří, je skvělé udělat jich najednou víc předem. Rozdělit na porce a zamrazit. Pak už jen při každém vaření, nejen porkové polévky, stačí vytáhnout hotové kroupy z mrazáku. Teď se ale pojďme pustit do vaření. Do většího hrnce dáme 2 litry zeleninového vývaru. Pokud ho nemáme k dispozici, stačí voda. Nebo, to je ta lepší varianta, voda se zeleninovým biobujónem. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky, které ve vývaru necháme vařit. 2 porky si očistíme a nakrájíme na silnější kolečka. Také 4 jarní cibulky nakrájíme a společně s pórkem vhodíme do hrnce. Jídlo vylepšíme ještě tenkými plátky ze 2 až 4 stroužků česneku. Osolíme a když jsou brambory měkké, přidáme hotové kroupy, lžička majoránky, trochu celerové a petrželové natě na ozdobu a máme hotovo. Tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Bokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Havlíčkobrodská radnice sehnala díky příspěvku první dva zubaře. Příští sezonu zahájí žďárští hokejisté na novém kluzišti s mezinárodními parametry. Americký prezident Trump hrozí Iránu silnými útoky. Spojené státy podle něj dobíjí i iránský ostrov Chark. V noci budou doznívat srážky, zítra se postupně zatáhne a zaprší. Teploty do 17 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Dvě nové zubařky bude mít Havlíčkův Brod. Přihlásili se i díky městem nabízenému příspěvku na podporu výstavby a zařízení ordinací. Radnice dohromady na tyto účely vyčlenila 1 000 000 korun. Pro příští rok počítá s dvojnásobkem. Dvě první lékařky začnou podle starosty z ODS Zbyňka Stejskala ordinovat v nejbližší době.
3: Už ty ordinace budují, myslím si, že už přijímají i pacienty, možná, že už mají spíš plno, protože ten zájem je enormní, že skutečně skončilo zhruba kolem 9 zubařů v Havlíčkově Brodě, nebo bude končit.
2: Novou ledovou plochu dostává žďárský zimní stadion. Bude mít rozměry odpovídající současným mezinárodním standardům. Hotovo by mělo být v srpnu. První bruslení město očekává v září. Ledová plocha, hrazení a prostor střídaček jsou prvními místy, které na stadionu ze 70. let doznají změn. Popisuje investiční referentka města Žaneta Švandová.
4: Zadání bylo jenom teďka rekonstrukce ty ledové plochy, protože ta už byla jakoby historicky i vlastně za svou životností, takže to se opravuje a do budoucna se teda uvažuje z rekonstrukci komplet stadionu. Nosné konstrukce by měly zůstat, ale veškeré tribuny, zázemí, technologie by měly být nový.
2: Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími útoky proti Iránu. Na sociální síti True Social uvedl, že další údery přijdou ještě dnes v noci. Dodal, že Spojené státy už brzo ovládnou iránskou ropnou a plynárenskou infrastrukturu, tak jako to udělali ve Venezuele. Americká armáda podle něj taky zanedlouho době iránský ostrov Chark. Ten je strategický pro tamní ropný průmysl. Trump s výhruškami přichází v době, kdy prohlašuje, že s Iránem brzy podepíše mírovou smlouvu. To podle analýzy americké televize CNBC od začátku izraelsko-amerických útoků zopakoval už víc než 30krát. Sport. Finálová série nejvyšší soutěže basketbalu mužů pokračuje 5. zápasem. Stav mezi Pardubicemi a Nymburkem je vyrovnaný 2-2. Dnes se bude hrát od 17.15 na palubovce Středočechů. A utkáním Mexika s jeho Africkou republikou ve 21 hodin našeho času začne fotbalové mistrovství světa. Česko vstoupí do šampionátu ve 4 hodiny v noci na zítra duelem proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
2: V Jihlavě je 14 stupňů, v Počátkách 12. V noci bude malá oblačnost s doznívajícími přeháňkami. V údolí se objeví i mlhy. Zítra během dopoledne oblačnost začne přibývat. Na většině území očekáváme déšť nebo přeháňky a teploty kolem 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor, mezi obcemi Pánské Dubénky a Bíkovec srazila se tam dvě auta. Nehoda automobilu se stala i na silnici z Přibyslavy na Malou Losenici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce po 16. hodině a protože čtvrtek přichází, Humoriáda. Jože Kolář od mikrofonu přeje hezkou zábavu.
6: Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, vítám.
7: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
6: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, že ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: To v Česku, se, no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to no. Vidíte,
0: to. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo. No.
0: A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě, jo? A těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. Takhle to jdete od lesa.
1: Cože?
0: Že jdete na to od lesa,
1: takhle. Od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: A Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabel. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabel je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabelou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani, první místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabel. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano, ano, ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900, a mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už, ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je, a já teda zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím mít, musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou, a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocit jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr?
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: a ještě, když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho, v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u mlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to, no.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Nacelenou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Hrvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás stále zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme pěkný, si to, děkujeme pěkně. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Hurvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna já, není, aby si
7: vzal. Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volný. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to by někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, Zbrojené stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 soldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci si vás určitě najdou. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také...

nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku. A co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: No, škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v uvozovkách.
2: No, postala, je, no, tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od no, paní z autoškoly.
2: Že jo. Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu, jednomu, tam v tom filmu, tom Rave. Mm-hmm.
0: No, takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: O, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko? Když potom mi monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu?
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no. Blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenoval se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Habakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo. Jak se děsí ptáky a to. Aha. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To je můj text.
0: První role se nezapomíná,
2: ne,
0: jak ta kouka. Dobře, pardon. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli Anekdoty anebo Jiřího Krampola. Tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800. 900.
9: Telegram s adresou Svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte, na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové a prosila bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel z Ivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: A to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu hodně, jste jako doma.
4: No hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho lítání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, to, je, to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No já to budu takhle, dokonce si potom jednou se včetně jako detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká a jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych měl kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si vás
4: ano.
1: budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili. Aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna volíží, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten povídá, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile přijde žebrák, zazvoní, byla se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábu s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve 4 divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, je to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zandansky, ta napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak
2: to byla... Loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. Let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl Zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty klasické postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty,
2: tam
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantom. Ne, ten dostal Ksenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou čarodějnicí.
1: No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu ne, nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat... Bába s Mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spad do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, zdraví, mějte se, děkuji.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano. Mhm.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Mhm, naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
1: Mm-hmm.
7: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola.
1: Já chápu.
3: A byť boží. Ano. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z Majora Zemina. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání. Kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr z Dolnic.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, nezměnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 rumburakových.
3: Trošku jsem, trošku,
1: mírně,
3: ale
1: málo. Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, které byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím, to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, Částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočíná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkalo.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Mimořádná schůze sněmovny k dotacím Agrofertu skončila bez výsledku. Kvůli vzniku ordinací předřadili havlíčko-bročtí zastupitelé jednu ze žádostí o změnu územního plánu. Čeští fotbalisté zápasem s Jižní Koreou zahájí skupinu mistrovství světa. V noci se vytvoří mlhy a budou doznívat srážky. Zítra se postupně zatáhne a na většině území sprchne. Teploty do 17 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra.
3: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
2: Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně. Schůze skončila kolem 14:30 odpoledne. O půl hodiny později se poslanci začali věnovat druhému čtení stavebního zákona. Vznik nových zubních ordinací připravuje Havlíčkův Brod. Změní kvůli tomu i územní plán. Ordinace by mohly být v Čechově ulici, kde je zatím objekt určený pro výrobu. Zastupitelé proto chtějí změnit účel využití. Pro tuto konkrétní žádost předřadili před ostatní, vysvětluje místostarosta Brodu TOP 09 Libor Honzárek.
4: Vzpomínám si, že by někdy se takhle předřadil, nebo velmi výjimečně se to dělá z toho balíku žádostí. A dneska jich tam máme asi na 50 srovnaných, že se dva a půl roku dělala standardizace územního plánu, že se nemohly přijímat nový změny územních plánů a ty budou společně projednávány, jako kdyby se dělal nový územní plán, je to běh na roky. Ale tenhle jedinej bychom předřadili.
2: Horácké divadlo v Jihlavě se po dvou letech loučí s představením Oblomov. Derniéra vlastní dramatizace klasického románu ruského spisovatele Gončarova začíná už za necelou hodinu. Soubor je odehraje na malé scéně.
5: Inscenace románu Oblomov byla pokračováním snahy Horáckého divadla přiblížit díla světových klasiků mladším divákům. Hlavní postava, statkář Ilja Iljič Oblomov, je představen jako líný a pasivní případ takzvaného zbytečného člověka. V Jihlavě se rozhodli přiblížit postavy k věku mladších diváků. Premiéra byla 17. února 2024. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: České fotbalisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa. V noci na zítřek se v mexické Guadalajaře utkají s Jižní Koreou. Největší hvězdou asijského výběru je někdejší kapitán Tottenhamu Heung-min Son, kterého za největší hrozbu považuje i trenér národního týmu Miroslav Koubek.
6: Son je velký pojem světového fotbalu, dokázal to strašně moc. Víme, že to je legenda v Koreji. Obecně Korea disponuje především kvalitou v těch ofenzivních pozicích. Nemá jenom Sona, ale má další výborní hráče na těchto postech. Tam samozřejmě hrozí největší nebezpečí pro nás. Já klukům věřím, že jsou schopni vynikající korejský útočníky pokryt.
2: Souboj českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
2: Pelhřimově a Dukovanech je 14 stupňů, v Telči 10. V noci bude malá oblačnost s možností doznívajících přeháněk. V údolích se objeví i mlhy s teplotami až 3 stupně. Zítra během dopoledne oblačnost začne přibývat, až bude převažovat zataženo. Na většině území očekáváme déšť nebo přehánky a teploty kolem 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Jeďte opatrně mezi Velkým Beranovem a Vysokými Studnicemi. Silo tam auto do příkopu a na místě zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: I dnes jsme pro vás připravili zpravodajský souhrn Den v kraji. Za chvíli Tomáš Kolátor přijde se zprávami, které se vyznačují tím, že se udály právě v našem kraji během uplynulých 24 hodin. No a protože je čtvrtek, nebude chybět ani rozhovor kolegyně Ivany Víznerové s pořadem O čem se mluví. Joža Kolář od mikrofonu přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Havlíčkobrodská radnice sehnala první dva zubaře. Přihlásili se i díky městem nabízenému příspěvku na podporu výstavby a zařízení ordinací. Radnice dohromady na tyto účely vyčlenila 1 000 000 korun. Pro příští rok počítá s dvojnásobkem. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou v těchto chvílích projednávají potenciální stavbu rychlobruslařské arény. Prostranství vedle městského zimního stadionu minulý týden zmínil jako jedno z možných umístění haly premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rychlobruslařský areál by byl investicí státu. Žďár nad Sázavou by poskytl pozemky. Ministerstvo školství navrhuje sloučení venkovských škol pod jedno vedení. Podle návrhu by už následně neměla každá z nich svého ředitele. Podle Martiny Bětákové z ministerstva by školy nově měly motivovat ke slučování i příspěvky od státu na speciální pedagogy.
2: Pokud se ty školy ve vesnicích spojí do toho jednoho celku dohromady, tak jsou mnohem líp schopny zajistit například kvalifikované učitele, zejména na druhém stupni, typicky matika, IT, fyzika.
1: A co si o slučování myslí malotřídky na Vysočině, se dozvíte v reportáži po skončení přehledu. Dolní město obnovilo svou kořenovou čistírnu odpadních vod. Původní ekologická čistička fungovala v městě si od roku 1998 a už nevyhovovala. Podle bezpartijního starosty Pavla Chláda neuměla ani odfiltrovat některé chemické prvky.
3: Neuměla úplně čistit dusík a už vůbec ne fosfor. A tahle ta vlastně čistí na druhé generace po té intenzifikaci, tak ta už umí vyčistit dusík a ten fosfor částečně také.
1: Před 17:30 se na zkušební provoz čističky vydá naše redaktorka Tereza Pešoutová. V Jemnici se dnes po 3leté rekonstrukci otevírá muzeum Jemnicka. Oprava vyšla na téměř 20 milionů korun. Zmodernizované výstavní prostory mapují historii královského města a jeho vztahy se sousední zemí. Opravy Požárnické ulice dnes začaly v Pelhřimově. V plánu je její celková obnova včetně vozovky, chodníků, modernizace vodovodu a kanalizace nebo odvodnění a úprav okolních ploch. Práce potrvají až do konce listopadu. Muž v Jihlavě přinesl na policii zaregistrovat kulomet ze druhé světové války. Dnes o tom informovala krajská policejní mluvčí Dana Čítková. Majitel zbraně donesl k registraci u příležitosti zbraňové amnestie, která potrvá do konce června. Události v kraji pro vás sleduje Tomáš Kolátor. Dobrý podvečer.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Venkovské školy by se měly slučovat pod jedno vedení do takzvaných svazkových škol. Podle plánu ministerstva školství by tak byl jejich provoz efektivnější. Dolní Cerekev na Jihlavsku už začíná zjišťovat, jaký by byl zájem v okolních obcích, kde mají v současné době malotřídky. Jednou z nich je základní škola v nedaleké Cejli.
1: Před vchodem do školy v Cejli na Jihlavsku je místní obdoba chodníku slávy. V betonu jsou otisky rukou dětí se jménem a roky, kdy chodili do místní školy.
2: Pojďte mi to odevzdat, děcka. Dáme to na nástěnku. Děkuji, baru.
1: Prvňákům a druhákům pod vedením učitelky Anny Brtníkové končí hodina výtvarné výchovy.
2: Mám tady tři děti, které kreslí mapu Česka, mapu Cejle a mapu kraje Vysočina a zbytek dětí dělal letní výzdobu tady na nástěnku.
1: Většina ze 24 dětí pochází přímo z Cejle. Dojíždí sem ale i z okolních obcí. Škola má tři učitele a její ředitelka Gabriela Nováková je zároveň i učitelkou a vychovatelkou v družině.
3: Většinou si tu třídku vyberou s tím, že mají prostě nějakou představu, co pro to dítě chtějí. Někdo nechce dojíždět, někdo chce individuální přístup, takže ty požadavky těch rodičů jsou velice specifický a pokud to ta malotřídka splňuje, což většinou ano, tak to dítě semka jakoby dají.
1: Podle ní by případným sloučením do většího celku mohla škola o tuto svoji silnou stránku přijít. A myslí si to i učitel 3. až 5. třídy Petr Cvaniga.
4: Žáci se snaží reprezentovat tu školu, jak nejlépe umí, a nejenom školu, ale právě i tu obec. A myslím si, že

0: Je, já jsem ty spolužáky svoje měl z Rohozné, z Cejle, z Kostelce.
1: Se starosty okolních obcí se o případném zřízení svazkové školy bavil zatím jenom neformálně. Problém je podle něj v tom, že malotřídky teď dostávají od ministerstva školství peníze navíc.
0: Nemáme co nabídnout, protože oni na tom vlastně v tu chvíli můžou být už jenom hůř.
1: Ministerstvo školství podle mluvčího Ondřeje Macury plánuje sdružování do svazkových škol podporovat víc.
2: Připravujeme první motivační opatření pro dobrovolné spojování ředitelství škol do větších celků, která by mohla být spuštěna už v průběhu roku 2027.
1: Hlavním přínosem svazkových škol podle něj je, že pomohou udržet kvalitní vzdělávání na venkově nebo lepší plánování provozu. František Jirků, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Dolní město na Havlíčkobrodsku rozšířilo a obnovilo svoji čistírnu odpadních vod. Místo chemie už od 90. let minulého století využívá rostlinné kořeny. Teď sází na novou generaci systému, který si dokáže poradit i s látkami, jako jsou dusík a fosfor. Více se rozvíte za chvíli v reportáži.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami. Svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání představí muže, kterého policie považovala za nebezpečného fantoma. Byl knězem, námořníkem, americkým traperem žijícím mezi Indiány. Projel svět jako vyslanec rodiny Napoleona Bonaparta a stal se spisovatelem dodnes populárním v německy mluvících zemích. Do smrti střežil jedno tajemství, své moravské kořeny.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, 17 hodin 26,5 minuty, Český rozhlas Vysočina. Větší kapacitu, ale i schopnost zbavovat vodu nechtěných příměsí má více než čtvrt století stará kořenová čistírna odpadních vod v Dolním městě na Havlíčkobrodsku. Ekologické zařízení nechal městys zmodernizovat a také navýšil jeho kapacitu. Přípravné práce trvaly přes 10 let. Teď už má za sebou kořenová čistička zkušební provoz a mohla by městysi vydržet dalších 25 let.
1: Tak čistička se osvědčila, podle nás má víc kladů než záporů.
2: Popisuje bezpartijní starosta Dolního města Pavel Chlát, že kolaudaci předcházel zkušební provoz čističky.
1: Esteticky to patří jako do krajiny, je to začleněný, nepoužíváme vůbec žádnou chemii, což je bez diskuze pro přírodu dobře. A hlavně náklady jsou prostě třetinový možná oproti klasické čistice.
2: Pro obyvatele městy se to znamená i nižší cenu za stočné. Dolní město bylo jedno z prvních sídel, které začalo kořenovou čističku využívat. Nicméně s rozvojem obce a další výstavbou byla nutná rekonstrukce. Teď zpracuje čistírna navíc více prvků než předtím.
1: My jsme tu čistírnu vlastně měli od roku 1998, to znamená, že jsme ji rekonstruovali po nějakých 26 letech. Ta čistírna předtím fungovala dobře, ale byla vlastně horizontálně protýkaná, to znamená, že neuměla úplně čistit dusík a už vůbec ne fosfor, a tahle ta vlastně čistí na druhé generace po té intenzifikaci, tak ta už umí vyčistit dusík a ten fosfor částečně také.
2: Pavel Klát se přitom opírá o rozbory, které si městys nechal dělat při zkušebním provozu. Samozřejmě stavba potřebuje určitou základní údržbu.
1: Samozřejmě jako je s tím taky práce spojená, jo, to pletí, sekání.
2: Kolem jednotlivých částí umístěných přímo na zemi totiž hojně vyrůstá tráva i různé plevely. Jednou za rok je potřeba je odstranit. Dolní město bylo svého času největším sídlem, které kořenovou čistírnu odpadních vod začalo využívat. Pavel Chlát si teď ale všímá, že jich postupně přibývá.
1: Těch čistíren druhé generace zase začne přibývat tím, jak se ty původní budou rekonstruovat. Ještě jsem nezmínil jednu jako obrovskou výhodu, je, že na tohle to může přijít vlastně jednotná kanalizace.
2: Pro mnoho obcí je tak výhodou, že kvůli stavbě čistírny odpadních vod nemusí rekonstruovat celou kanalizaci, což bývá zvláště pro menší sídla značná položka v rozpočtu. Z Dolního města Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Hezké odpoledne, máme čtvrtek 11. června, je krátce po půl šesté a na Českém rozhlase Vysočina začíná pořad O čem se mluví. Pozvání do dnešního dílu přijal starosta Chotěboře Ondřej Kozub z ODS. Dobré odpoledne, pane starosto.
1: Dobré odpoledne.
2: O čem se mluví?
0: Pojďme začít aktualitami. Na oficiálních webových stránkách města najdeme například to, že ZUŠ Chotěboř pořizuje koncertní křídlo. Město na to přispívá, můžete nám dodat nějaké podrobnosti?
1: Určitě rád. Já sám jsem jako malý kluk hrál na klavír u paní učitelky Koudový, takže mám ke hře na klavír vztah. Řešili jsme situaci, kdy máme klavír starý v našem sále v kině a potřebovali jsme ho vyměnit. No a nejlepší varianta je koupit nejkvalitnější možný nástroj do ZUŠky a ten, který máme tam, přesunout právě do chotěbořského kina, aby tam mohli hrát na koncertech.
0: Takže pro jakou značku jste se rozhodli?
1: Bylo to takový složitý, samozřejmě měli jsme nějaký naplánovaný rozpočet a kolegové ze ZUŠky, pedagogové se rozhodli a objížděli všechny možné nástroje. Nakonec jsme se rozhodli pro nástroj Boston, který vlastně je designován Steinway & Sons, což je jeden z nejkvalitnějších výrobců na světě, takže věřím, že budeme mít opravdu skvělý nástroj, na který můžou děti
0: Zeptám
1: hrát.
0: Zeptám se na rozpočet a kolik peněz už máte?
1: Rozpočet jsme měli 1 200 000, nakonec je to o něco víc a zbytek si dodává sama ZUŠka z nějakých svých prostředků.
0: Už je termín?
1: Tak nejnovější informace je, že během týdne, 10 dní bychom mohli mít nástroj na místě, přestěhován i ten stávající a nalazený k tomu, aby mohli začít hrát.
0: Skvěle, tak určitě o tom budeme informovat na Českém rozhlase Vysočina. Pojďme ještě na další aktualitu z jiného soudku. Na webu je informace, že je uzavřena ulice Svojsíková, nebo bude uzavřena v nejbližších dnech. Tady by se nám taky hodily nějaké doplňující informace.
1: Tak já si myslím, že to je taková drobnost, ale informujeme občany, když se nějaké uzavírky udělají. V ulici Svojsíková jsme v zimě měli nepříjemnost, byla tam havárie na plynovém potrubí, takže to plynaři zadělali, ale samozřejmě v zimě opravovat ten povrch nelze, takže teď přišla ta správná chvíle, to znamená, bude to krátkodobá uzavírka, aby nově zaasfaltovali teda tu vykopanou díru.
0: Četla jsem termín 15. až 22. Platí to?
1: Zatím v tuhle chvíli ano. Já si skoro myslím, že to bude i dřív. Navíc to neovlivní vůbec chod ani toho okolí tam. Ona hned je vedle školní jídelna, mateřská škola, ale je to takovej kousek trošku mimo to hlavní dění, řekněme.
0: Takže jenom drobnost v dopravě. To jsou aktuality. Pojďme k dalším tématům.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
0: Dnes v pořadu O čem se mluví mám starostu Chotěboře Ondřeje Kozuba z ODS. Pojďme říct, pane starosto, co se vám ve městě daří, na co jste hrdý?
1: Tak já musím říct, že jsem hrdý vlastně na všechny chotěbořáky. To je podstatný. No jinak máme tam skvělý lidi, takže si myslím, že to je na místě. No hrdý jsem na to, jak se daří rozvíjet město. Snažíme se samozřejmě dokončovat papíry. A to nejen na papíře, jo? To je první základ, ale hlavně pak je realizovat taky ty projekty. Nemám úplně rád dělat projekty jenom do šuplíku, jak se říká. Otevřeli jsme třeba novou cyklostezku. Mnoho let trval převod majetku ze strany státu, potažmo armády, na město, nějaké vyjednávání a tak. No, bylo potřeba to dokončit, takže jsme se zhostili té situace a vyřešili jsme, cyklostezka je otevřená.
0: Už se po ní jezdí.
1: Jezdí se o ní, po ní od konce roku. Je to zatím předběžný provoz, teď bude dobíhat kolaudace, ale cyklostezka už
0: odkud
1: je
0: kam vede, jenom pro ty, kteří
1: Chotěboř,
0: by chtěli.
1: Chotěboř směr na Bílek, je to propojení s místní částí, což je důležitý a pomaličku se dá navázat až vlastně na Ždírec, Ransko a dál až ke Žďáru se dá dojet prakticky na kole.
0: Když jsme u toho volnočasového vyžití, tak taky chystáte nový letní areál Relax Centrum a jeho otevření.
1: Ano, letní sportovní areál je také jeden z velikých projektů, kde se komplexně snažíme zmodernizovat a rozšířit letní areál o mnoho menších sportovišť, pump track, bude tam nový skatepark, inlinová dráha, beach volejbalový hřiště a spoustu dalších součástí, tak, aby jsme mohli plně využívat možnosti pro sport v Chotěboři. Otvíráme 16.8. Tak doufám, že se všechno podaří. Firmě se daří ty věci všechny dělat zavčasu v celku, i když zpoždění máme, ale to se vždycky na stavbě najde.
0: Takže v polovině srpna nový relaxační areál v Chotěboři.
1: Ano, sportovní
0: bude navazovat areál. Nějak na tu cyklostezku? Nebo
1: ve své podstatě je to o kus jinde. Ten letní areál je v centru města. Hlavní součástí je normálně fotbalový stadion. A ta cyklostezka začíná u pivovaru Chotěborskýho, takže tady opravdu až za město dál, ale má to malinko společného, my na tom letním areálu budeme mít inlineovou dráhu kolem celého toho areálu do takové veliké osmičky, takže první krůčky děti mohou udělat třeba právě tady na inlineových bruslích a pak si to vyzkoušej pěkně na cyklostezce.
0: Umíte to krásně propojit. Ještě nějaké věci, které se daří, které chcete zmínit?
1: Tak samozřejmě Chotěboř potřebuje spoustu různých i menších projektů, nejenom ty velké. Dokončujeme teď muzeum, to je ještě jeden z velkých projektů, který už trvá delší dobu a měli bychom na začátku září muzeum otevřít. Je to velký projekt z bývalé pošty, předěláváme kompletně teda na malé regionální muzeum.
0: Vy jste říkal, že je to jeden ze tří velkých kulturních projektů v rámci celého kraje Vysočina.
1: Ano, opravoval se třeba Hrad Kámen nebo muzeum tady v Jihlavě a za obdobných finančních prostředků v malém městě.
0: Takže to je tedy určitě ta velká akce.
1: Ano, přesně, 100%.
0: Ještě jste zmiňoval nějaké drobnější.
1: Jsou potřeba i další věci. Já jsem docela hrdý na to, že se podařilo díky nějaké práci s finančními prostředky, které město má, a že se daří nějakým způsobem je zhodnotit v rámci bank, tak jsem požádal zastupitele, aby mě alokovali ty peníze na opravy komunikací a chodníků. To se podařilo, takže jsme zdvojnásobili částku na opravy s tím, že samozřejmě to je ještě nad rámec schválených oprav komunikací v rozpočtu. Takže tím se daří opravit těch chodníků a komunikací trošku víc.
0: V jakém je to stavu teď? Teď jsou všechny ty chodníky rozkopané, opravují se, nebo už se daří je nějak otevírat?
1: Ne, postupně. Snažíme se, aby samozřejmě to proběhlo co nejrychleji. Snažím se, aby jsme teď dělali co nejrychleji chodníky, které nepotřebují kopat do hloubky do země, jo, kde potřebujeme součinnost třeba kvůli vodovodu, kanalizaci nebo jiných sítí, jo, kde to jde prostě udělat jenom opravdu na bez stavebního povolení. Prostě opravujeme ten stávající povrch a pokud to jde, tak je to rychlá akce, takže některé takhle chodníky se daří zařadit a udělat v celé dílce.
0: Pořadu O čem se mluví si dnes povídám se starostou Chotěboře Ondřejem Kozubem.
2: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví.
0: Doteď jsme mluvili o tom, co se vám daří a na co jste, pane starosto, hrdý, ale pojďme si říct i některé věci, které třeba nejdou tak dobře nebo se táhnou hrozně dlouho. Vím, že v Chotěboři jste měli záměr změnit památkově chráněnou oblast, protože část ulice byla památkově chráněná, část nebyla a ještě ty budovy, které třeba patřily do té chráněné oblasti, nebyly úplně tak hodnotné jako jiné. V jakém stavu je tady ten proces teď?
1: Tak zóna byla vyhlášena s mnoha ostatními zónami v republice před více jak 20 lety a ono za těch 20 let se prostě na lecos přijde, lecos se změní, ale prakticky se s tím moc nepracovalo. Takže vnímáme, že některá ta místa, kde vznikly třeba řadovky v 90. letech, tak prostě ta ochrana tam asi není úplně na místě. Na druhou stranu víme, že tam máme velmi hodnotné vily v Tyršově ulici, které vůbec v památkové zóně nejsou. Takže my nechceme jenom zmenšit památkovou zónu, aby se tam lidem prostě dobře žilo a mohli fungovat. Ale zároveň navrhujeme taky to, aby jsme aspoň po té nejnižší stupeň ochrany uvedli právě cenné vily, které by si to zasloužily. Proces je to hodně zdlouhavý, je to dlouhá trať, než se uběhne, bude to trvat možná několik let. Podali jsme žádost na Ministerstvo kultury, jednali jsme už vlastně s týmem, který přijel do Chotěboře na první seznámení se s těmi podklady a vlastně tím prostředím. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže pořád jste uprostřed té cesty a ještě nevidíte nějaký výsledek, nějaký termín zatím?
1: Určitě ne a opravdu to ještě chvíli trvat bude, ale pracuje se na tom.
0: Jsou ještě nějaké další problémy nebo výzvy, které řešíte v Chotěboři?
1: Určitě vnímám, že je takový problém dneska s výkupem pozemků. Protože město má nějaké pozemky, ale ne, které třeba potřebuje a kde územní plán dovoluje některou výstavbu. Relativně se daří vykupovat pozemky ještě v některých místech na rodinné domy. Připravujeme parcely. Podařilo se prodat nebo vysoutěžit výstavbu na pozemky v centru města na bytovou výstavbu. Co nám chybí, tak jsou pozemky na nějakou průmyslovou zónu nebo rozšíření té průmyslové zóny a opravdu se nedaří vykupovat ty pozemky. Tak to vnímám, že pro ten rozvoj města je poměrně zásadní, řekněme, problém.
0: Je v Chotěboři stále co řešit.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Vysočina, o čem se mluví s Ivanou Víznerovou a jejím hostem.
0: A mým hostem je dnes starosta Chotěboře Ondřej Kozub z ODS. Už jsme probrali, co se v Chotěboři daří, co řešíte a zatím to nemá ještě nějaký termín, kdyby bylo vyřešeno. Pojďme ale naše posluchače do Chotěboře pozvat. Vy máte teď v nejbližších dnech městské slavnosti. Pojďte říct, o co se jedná.
1: Ano, máme tradiční dny města. Zítra v pátek budeme mít slavnostní předávání cen, kdy oceňujeme ty nejlepší nominované v různých kategoriích, sportovec, trenér. Letos dokonce oceňujeme za záchranu života, tak to je taková mimořádná událost, takže velmi pěkné, tak to máme zítra takový zahájení. Je to v kině v podvečer od 18 hodin. Navazuje na to sobotní program, to je na náměstí, doufám, že nám nebude pršet. Ta předpověď zatím není taková úplně jistá, ale budeme tam mít určitě připraven parádní program, jak s třeba orchestrem Da Capo z naší Zušky, nebo takovým asi možná zlatým hřebem bude Mňága až Ďorb, Alžběta, ale i další kapely, Šlapeto, samozřejmě nějaká prezentace různých organizací ve městě a podobně, takže program určitě nabitý od dopoledne až do večera. A možná by stálo za to říct, že tam máme ještě sportovní soutěž velkou, sjede se tam asi 1200 účastníků. Je to Chotěbořská hůlka, majoretkový sport a Chotěboř je celosvětově známým centrem majoretkového a aerobikového sportu. Máme děvčata, která jsou na mistrovství Evropy, mistrovství světa a vozí z nich také tituly.
0: Takže velká akce v Chotěboři teď v pátek a hlavně v sobotu. Přesně na náměstí. Tak. Jsme v polovině června, určitě máte přes léto těch akcí víc.
1: Ano, začínáme pak vždycky jednou za 14 dní pátkáma na náměstí Chotěbořské námko, kde vždycky hraje nějaká kapela. No, letos jsme přidali novinku na poslední námko, což je 28. srpna, tak jsme ho spojili s Koštem Vinným. Je to novinka, snažíme se trošičku přinést něco nového do Chotěboře. No, jinak samozřejmě těch akcí se tam pořádá víc. Naváže na to i v září Street Food Festival, takže už třetí ročník, jestli se nemýlím. Myslím, že náměstí bude plné samých dobrod, takže můžete přijet ochutnat.
0: My jsme mluvili taky o otevření relax centra, to bylo v polovině srpna.
1: To bude letní sportovní areál. My ještě připravujeme velký projekt relaxačního centra vodního typu, ale to je takový obrovský projekt, který je teď ve své podstatě v tak, ne úplně v plenkách, já už bych řekl, že v kalhotách, ještě chybí to tričko.
0: V Takže Chotěboř bude úplně plná takových areálů, určitě se tam bude dobře žít, zároveň se bude dobře chodit po chodnících. Muzeum, které opravujete, to bude mít slavnostní otevření?
1: Plánujeme to na 2. září. A takový symbolický termín vlastně s novým školním rokem má to muzeum sloužit hodně k edukaci dětí v rámci škol, takže...
0: No a ještě prosím jednou větou, nejen o Chotěboři, protože i okolí Chotěboře je krásné, zkuste to dostat do 1-2 vět.
1: Tak takovým fenoménem je údolí řeky Doubravy, krásné kaňonovité údolí s mnoha pověstmi a bájemi, kterým je opředeno celé to údolí, takže dá se navštívit jako zajímavá přírodní záležitost.
0: Do Chotěboře nejenom na kulturní akce, ale i na přírodu zval starosta Ondřej Kozub z ODS. Moc děkuji za to, že jste byl dnes v pořadu O čem se mluví, a ať se akce vydaří.
1: Moc děkuji, příjemný den.
2: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví?

0: tečkou za dnešním dnem v kraji bude pohled na oblohu.
1: Počasí.
0: A proto jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a pan Petr Hruška je na lince. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A když jsme spolu mluvili naposledy před 15. hodinou, tak na většině území našeho kraje pršelo, nebo na mnoha místech. Teď je ta situace, co se týká deště, asi příznivější, jakože neprší. Nebo se pletu?
2: Ano, přesně tak. Vyskytovaly se předtím časté prehánky alebo i búrky. Teraz ta aktivita celkovo už zoslabla, takže už prehánky se objavují na Vysočině len výnimočně. Teploty jsou v této chvíli většinou od 13 do 16 stupňov Celzia a fúka nám mierny severozápadný vietor.
0: A co nás čeká v noci a zítra?
2: V noci už by úplně mali tie prehánky skončiť, teraz ešte v najbližšej dobe s malou pravdepodobnosťou sa môžu sem tam vyskytnúť, ale postupne to úplne sa vytratí, malo by byť polojasno až jasno, potom hlavne nad ránom sa môžu vytvárať lokálne hmly, minima 8 až 5 stupňov, v údoliach výnimočne teplota poklesne až na 3 stupne Celzia, takže dosť studená noc a vietor len slabý.
0: A co nás čeká zítra? Bude pršet? Nebo se můžeme občas těšit i na sluníčko?
2: Slnko sa objaví hlavne ráno, to očakávame malú oblačnosť, takže tam by mohlo byť celkom slnečné počasie, okrem toho, že lokálne sa môžu vyskytovať hmly, ale už behom do poludnia začne od západu oblačnosť pribúdať, takže postupne by malo prevažovať zamračené počasie a na väčšej časti územia kraja sa postupne vyskytne slabší občasný dážď alebo prehánky. Tie zrážky celkovo budú o dosť slabšie než boli dnes v tých prehánkach, ktoré boli intenzívnejšie, zajtra teda skôr len také slabšie zrážky, maxima 14 až 17 stupňov a k tomu mierny vietor západných smerov.
0: Ale každopádne bychom radšej zítra nemieli deštníky zapomenúť.
2: Určite sa môžu hodiť.
0: Peter Hruška a výhled počasí, díky za informácie a pekný zbytek dnešního dne. Naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: A dnešní krajský zpravodajský souhrn končí, ale ten zítřejší už se chystá. A stejně jako dechovky pro Vysočinu. A ty se přihlásí po 18. hodině společně s mojí maličkostí, že Kolář přeje příjemný a pohodový poslech. V tuto chvíli s Hankou Zakorovou nic jí neschází.

0: představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o rychlobruslařské hale. Příští sezónu zahájí žďárští hokejisté na novém kluzišti s mezinárodními parametry. Fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa Jižní Korea. V noci se vytvoří mlhy a budou doznívat srážky. Zítra se postupně zatáhne a na většině území sprchne. Teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili zastupitelé při svém dnešním zasedání. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra. Novou ledovou plochu dostává i žďárský zimní stadion. Bude mít rozměry odpovídající současným mezinárodním standardům. Hotovo by mělo být v srpnu. První bruslení město očekává v září. Ledová plocha, hrazení a prostor střídaček jsou prvními místy, které na stadionu ze 70. let doznají změn, popisuje investiční referentka města Žaneta Švandová.
3: Zadání bylo jenom teďka rekonstrukce ty ledové plochy, protože ta už byla jakoby historicky i vlastně za svou životností, takže to se opravuje a do budoucna se teda uvažuje z rekonstrukci komplet stadionu. Nosné konstrukce by měly zůstat, ale veškeré tribuny, zázemí, technologie by měly být nový.
1: Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
4: Často se k nám nejdřív obrátí s žádostí o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
1: Benzín na čerpacích stanicích na Vysočině za poslední týden zlevnil v průměru o 84 haléřů. Nejlevněji jej řidiči natankují na Pelhřimovsku. Nafta zlevnila jen mírně. Za nejvýhodnější cenu kolem 38 korun za litr ji v kraji nabízí čerpací stanice na Třebícku. Naopak nejvyšší ceny paliv na Vysočině mají dlouhodobě Žďársko a Havlíčko-Brodsko. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
5: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Žavlín, český rozhlas.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Česká reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Národní tým čeká Jižní Korea. Hrát se bude na mexickém stadionu v Guadalajare. Začátek šampionátu vyhlíží záložník Lukáš Provod.
6: Tak samozřejmě jsme se na to těšili strašně dlouho a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a známe svoje silné stránky, známe některé ty slabé, na kterých jsme se snažili pracovat a určitě ty zakončení hra ve vzduchu je něco, co nás může na tom šampionátu zdobit.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny našeho času.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou teploměr ukazuje 14 stupňů, v Libici nad Doubravou 16 a v Černovicích 13. V noci bude malá oblačnost s možností doznívajících přeháněk. V údolích se objeví i mlhy s teplotami až 3 stupně. Zítra během dopoledne oblačnost začne přibývat, až bude převažovat zataženo. Na většině území očekáváme déšť nebo přeháňky a teploty kolem 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v kraji. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je krátce po 18. hodině a to je čas, kdy vám Český rozhlas Vysočina plní dechovková přání. Samozřejmě to platí i dnes. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia a já už se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete využít také náš formulář na stránkách vysočina.rozhlas.cz. Formulář Dechovek pro Vysočinu a z něj čtu první přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Dávný čas mládí pro našeho člena hasiče Milana Babuňku z Heraltic, který 11.6. slaví 75. narozeniny. Vše nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, radost a pohodu přeje sbor dobrovolných hasičů z Heraltic. Děkujeme za zahrání. Také děkujeme, gratulujeme a písničku posíláme.

0: písnička od Veselky dozněla a my se můžeme věnovat dalšímu přání. Jarda Zlačic je ten, kdo teď bude vybírat. Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Peško, ahoj, zdravím tebe, zdravím všechny. Přijítím se takové pro Vysočinu. Dnešní písničku bych chtěl věnovat čestným dárcům krve a tak těm současným, taky těm bývalým. Písnička bude, Joško, taky pro tebe. Bude s Joškou Černým, jmenuje se Barkalova. Takže Joško, já ti ještě přeju, ať se ti ta Vídeň doopravdy vydaří a těším se na tu tvoji reportáž, kterou tam točíš samozřejmě. No,
0: děkuji, zítra touto dobou již budu na pódiu společně s Petrem Kellnerem, což je solista Státní opery Vídeň, slovenské národnosti, úžasný člověk, a Halinou Pavlovskou, určitě netřeba představovat, známou dámu, jistě. Tak nemyslete a já vám pak v neděli poreferuju, jaké to bylo. Díky moc, Jardo, měj se krásně, písničku posíláme. Ahoj.
1: Ahoj, Jožko.

Dobrý den, zítra v pátek 12.6. má svátek Antonie Zažímalová a taky posíláme hudební pozdrav. Je to ta naše písnička česká od Telčské Rechovky. Toničce z Urbanova přejeme jen to nejlepší, zdraví, lásku, štěstí a boží požehnání. Pravnučka Stelinka posílá pusinku, děkujeme za zahrání Ježkovi a Zažímalovi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: Ale hlavně pochopitelně s vámi, našimi posluchači. Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena, tak se pojďme podívat, kdo se dovolal. Hezký podvečer.
4: Jo, dobrý večer, pane redaktore, tady je Marie Spolné a já bych vás chtěla poprosit, byste byl tak hodnej a mohl zahrát naší vnučce a její kamarádce, kteří dostávali vysvědčení tento týden v Jihlavě na krajském úřadě a měli samé jedničky a byla by to písnička Na Šumavě je dolina. A děkuji vám moc krát a písnička patří i vám.
3: Já také děkuji, mějte se hezky a písničku v podání Budvarky už posílám. Naslyšenou.
4: Ano, naschledanou.

0: čtvrteční dechovky pro Vysočinu plní další přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač z Nadějova Mirek. Já bych chtěl nechat zahrát do Arnolce Toníkovi Hubenimu. Včera měl narozeniny písničku těch třeboňských kasaren. Já bych mu přál hodně zdraví a štěstí. A písnička patří i vám do rádia.
0: Děkujem.
1: Já taky děkuju, moc krát.
0: Není zač, mějte se hezky, písničku posíláme, ať udělá radost. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Do Brna zdravím Honzu, který nám volá na linku 22155 4999. Honziku, vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, Jirsko. No, ne tak plně do Brna, ještě stále do Jihlavy. Protože jsem dělal na těch dechovkách, tak ti dáme taky jednu s veselkou okol zahrádky a bude pro tebe ta písnička, no a pro ty moje kamarády, jsou velkou partu od Batelova a Spolančov, kubu vydali hlavy do taxíku, no a zítra se vidíme do Vídni, že jo?
0: Budu se těšit, měj se hezky, šťastnou cestu teď do Brna a zítra do Vídně. Ahoj.
1: Díky, Jirsko, ahoj.

0: Jarda z Úsobí je další, kdo bude vybírat z našeho bohatého dechovkového archivu. Ahoj.
1: Ahoj, Jožánku, dobrý podvečer, tady Jarda z Úsobí. Já bych chtěl nechat dneska zahrát, jen tak pro radost, pro potěšení. A konečně se nám to počasí snad umoudří už. A bylo by to pro všechny známí, kamarády, přátelé, nepřátelé a hlavně pro moji přítelkyni Marušku. Vybral jsem písničku, je to tango s názvem Vyznání a zahraje nám to Moravská veselka. Písnička, Jožánku, i pro tebe a pusť to tam, ať to nezdržujem.
0: Děkuji, pouštím, měj se krásně. Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu jsou tady každý den mezi 18. a 19. i proto, aby splnili přání pana Vítka Střebíče. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den, já vás zdravím. A přání mám teda dneska, opravdu mám, protože bratříček můj mladší má narozeniny, takže já mu přeju všechno nejlepší, hodně zdraví. No a jako si přeje sám, ať se mu splní. No ještě bych to chtěl věnovat pro moji ženu, pro moji maminku, pro moje děti. Honzíkovi se povedla maturita, takže mu gratuluju k maturitě.
0: Super.
1: A můžete to pustit.
0: Pouštíme 4 páry bílých koní, ať se líbí. Naslyšenou, hezký večer.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A pojďme splnit další písemné přání. Zahrajte pro mého andílka s ďáblem v těle krásnou písničku od Žeroviáku, Kde se lásko túláš, se vzkazem Těším se na tebe, lásko. Méďa Béďa podepsán. Písničku posíláme a i vaše hudební přání pochopitelně splníme. Stačí třeba zavolat na 22 155 49 99.

0: Do Sedlejova zdravím pana Luboše a jeho hudební přání pro dnešní podvečer. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím, pane Jožo, a díky, že jste mě takhle rychle vzal. Dneska to šlo úplně nádherně. A zdravím všechny posluchače tohle nádherného pořadu, všechny přátelé dechovky. A dneska pošlem písničku k Motřice, Toničce, Zažímalové do Urbanova, zejtřejšímu svátku a jejímu manželovi Františkovi, ať se jim dobře daří, hlavně hodně zdraví, a pošleme to taky sestřenici Jance Ješkové do Heraldic a celé rodině, všem dobrým lidem, vám do rádia, ať dobře dojedete do té Vídně zítra.
0: Děkuju, děkuju.
1: Aby se vám tam dobře dařilo, aby se s těma rakušákama tam dobře to. A díky moc za zahrání a ať se mají všichni dobře a hlavně veselou mysl, protože to je nejdůležitější. Díky moc za zahrání. A
0: veselá, budu se těšit. Ano, taky se budu těšit. V neděli jsem tady jako na koni a veselá mysl, půl zdraví, jak se říká. Tak, ať se líbí.
1: Tak, přesně.
0: Vlachovka a vzpomínka. Naslyšenou.
1: Mějte se fajn. Díky, naslyšenou.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky od kapely Vysočinka Výběr nechám na vás k 60. výročí svatby našich rodičů. A text blahopřání. Dnes 11. června oslaví Marie a Josef Benešovi z Pelhřimova diamantovou svatbu. Maminko a tatínku, z celého srdce vám děkujeme za vše, co jste pro nás celý život dělali a děláte. Jste nádherným příkladem toho, že skutečná láska existuje. Díky za vaši laskavou péči, lásku, trpělivost, pomoc, rady do života i za všechno, co jste nás naučili a jaké možnosti jste nám ukázali. Bez vás bychom tu nebyli. Do dalších společných let vám přejeme pevné zdraví, pohodu a lásku. Dcery Iva a Eva s rodinami. My se k přání přidáváme, moc a moc gratulujeme a posíláme písničku od Vysočinky. Kováři jsou švarní hoši. Snad udělá radost.

Je tady SMS-ka, kterou úplně nesplním. Cituji, prosím, zahrajte dnes k narozeninám Janovi Pražanovi. Tam nad mořem. Děkuji vám, Jarka. Paní Jarko, já se omlouvám, my jsme už tu veselku hráli a od někoho jiného tady tuhle tu písničku nemáme, tak snad se bude líbit náhradní varianta. Malá muzika na uše Pepíka, ty naše Luka.

dnešní dechovky pro Vysočinu pomalu, ale jistě končí. Za 3,5 minuty už tady bude 19. hodina a Tomáš Kolátor se přihlásí se zprávami. Jože Kolář se s vámi loučí v rámci dechovek pro Vysočinu. Přeji vám příjemný a pohodový zbytek dnešního dne a těším se zase příště naslyšenou do 19. hodiny. Mistřiňanka pod Dubňanskou horu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Havlíčkově Brodě hoří v hale s plastovými výrobky. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o rychlobruslařské hale. Základní umělecká škola Chotěboř pořizuje nové koncertní křídlo. V noci se vytvoří mlhy a budou doznívat srážky. Zítra se postupně zatáhne a na většině území sprchne. Teploty do 17 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Hasiči zasahují u požáru haly ve Strojírenské ulici v Havlíčkově Brodě. Uvnitř hoří plastové výrobky a kartonové krabice. Hlášení o požáru dostali po 4. hodině odpoledne. Na místo vjeli jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů a zasahují také jednotky správy železnic a společnosti Čepro. Požár se už podařilo lokalizovat a zásah se doposud obešel bez zranění. Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili zastupitelé při svém dnešním zasedání. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra. Nové koncertní křídlo za více než 1 200 000 korun pořizuje základní umělecká škola Chotěboř. Během týdne by mělo být na místě, naladěné a připravené k používání. V pořadu O čem se mluví, to dnes řekl starosta Chotěboře Ondřej Kozub z ODS.
2: Řešili jsme situaci, kdy máme klavír starý v našem sále v kině a potřebovali jsme ho vyměnit. No a nejlepší varianta je koupit nejkvalitnější možný nástroj do Zušky a ten, který máme tam, přesunout právě do chotěbořského kina, aby tam mohli hrát na koncertech.
0: Britský kulomet ze druhé světové války přinesl tento týden jeho majitel na policejní služebnu v Jihlavě. Dnes o tom informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Majitel zbraně donesl k registraci u příležitosti zbraňové amnestie. Možnost beztrestné legalizace nepřihlášených zbraní trvá do konce června.
3: Kulomet značky Vickers z roku 1942 přinesl majitel i v originální dřevěné bedně. Zbraň sama o sobě s prázdným vodním chladičem váží 18 kg a je součástí soukromé sbírky. Po zaregistrování se s ní bude majitel podílet na akcích spojených s vojenskou historií. František Jirků, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Utkáním Mexika s Jihoafrickou republikou začne za 2 hodiny fotbalové mistrovství světa. Česko vstoupí do šampionátu ve 4 hodiny v noci na zítra duelem proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je 15 stupňů, v Černovicích a Telče 13. V noci bude malá oblačnost, v údolích se objeví i mlhy s teplotami až 3 stupně. Zítra během dopoledne oblačnost začne přibývat, až bude převažovat zataženo. Na většině území očekáváme déšť nebo přehánky a teploty kolem 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či další větší komplikace v kraji. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po zprávách po 19. hodině se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina pro dnešní den loučí Jožka Kolář a přeji vám hezký poslech našeho dalšího vysílání. Muzika u toho v žádném případě nemůže chybět. Možnost, a ti zdá, zpívá Miroslav Žbirka.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hádají se někdy jazykoví korektoři, nebo mají mezi sebou spory, korespondenci? Hele, jak to je? Takhle? Já myslím, že takhle. Ne, tohle je správně. A pak si vjedete do vlasu? Obrazně.
2: Mám kamarádku, korektorku. Spíš si z toho děláme legraci, když nevíme a navzájem se radíme. Ale dovedu si představit nějakého zapšklého staršího korektora, s kterým bych se mohla poprat. Ještě jsem to neskoušela. Ale tuhle jsme se právě s kamarádkou dohadovali, protože je takový ten slavný film o Sisi, o císařovně Alžbětě Bavorské. Myslím, že Romy Schneiderová tam hraje hlavní roli.
1: No co vám na Sisi bylo nejasné?
2: No, tak ten film, teda respektive ty tři filmy, se jmenují Sisi a píše se tam to druhé S zdvojené.
1: Jo, Sisi, anebo tak. Sisi. A co jste tvrdila vy, že je správně?
2: Já jsem tvrdila, že jedno S je správně. A u toho filmu to samozřejmě bylo špatně, protože tam se to má psát tak, jak je ten film nazván a jsou tam ta dvě S. No, ale trošku jsem měla pravdu v tom, že ona sama, ta císařovna, si říkala Sisi a psala to s jedním S. A že ta němčina proto žádné pravidlo nemá, protože to nebylo oficiální jméno.
1: Takže chybu udělali filmaři.
2: Vlastně to není chyba, je to otázka určité zvyklosti. Prostě někde došli k názoru, že tam mají být dvě S.
1: A nepodívali se, jak si sama si říkala.
2: Tak, tak. No, takže pravidlo pro němčináře a v němčině je, buď si to napište s jedním S nebo s dvěma S, jak chcete. A tak my to máme v češtině taky tak, kromě názvu toho filmu, případně nějakého románu.
1: Takže když jde o film, tolerujeme dvě S, ale když píšeme přímo o císařovně Sisi bez ohledu na film, tak bychom tam měli napsat jedno S.
2: No, nebo si můžeme trochu vybrat.
1: Jo, dobře. Děkujeme.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí.

Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukaršu něben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: Tak to byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Oruma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flajgerové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, by hráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé, a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali nový život. Často byli na prosté chudobě, museli spát v nějakých improvizovaných přístřežcích, ale také šlo o jistý přetrvající druh ponížení a bezpráví, protože se namísto pomoci setkávali v mnoha případech spíš s odmítáním. Majetky jim nebyly vráceny, i když v mnoha případech velmi dobře věděli, kdo se na jejich utrpení obohatil.
0: Autor knihy Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava Jiří Smlsal se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.

0: nás u Romů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí, tam sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
3: Otevří diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
3: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal tu mein Gebot Bacht, Zor Tesastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme je taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut. Kolona zatím jen kratší. Hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady, ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely tady ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo. A je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje. A mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat?
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný 2 deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně. Že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom

0: Jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie s dílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie s dílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie s dílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie s dílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie s dílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích Jatka 78 a 15. června máme terapii s dílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá. A už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky. Probíráme vlastně poslední část terapie sdílením Reset. Jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamují. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten pes tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit. Hmm.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram, mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky anebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Helpart. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Aňi premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem si tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkýho. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatičků a přestírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku. která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chová, jak mluvěj, jak uždíbujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří v tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu. Jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění. Tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl jako, dobré žíly.
1: On mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, jako, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaký jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celé Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Kam
1: prostě,
0: sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, 1 patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sice ne vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají tím lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuxa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. A na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou. Z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný z Tučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew. V autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kousku nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy Tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším zámořským hostem byl Wei Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy Kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celý den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Steva Goodmana a Johna Prina, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšeni, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: Je to takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu díky našim studentům pedagogické fakulty. Oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme je třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
1: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51. a půltém kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte, paní Marie Drahokoupilová.

0: pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.
1: Tak tahle deska je pro vás starožitost, pane vedoucí. A víte, kdo to zpíval? Já. Ta deska se jmenuje Dnes naposled. A já jsem tady taky dnes naposled. Taková impertinence. Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
3: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inu cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
4: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
5: Začněte třeba od konce.
4: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
5: Tak to zkuste s nějakou frází.
4: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
5: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
4: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
5: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
4: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléct.
5: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
4: Pardon. To jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
5: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
4: Ty vám musí poskytnout fantazii.
5: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
4: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
5: Nějaké zrcadlo by nebylo?
4: Ale ne.
5: Já vím, fantazie.
4: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
5: A co účes?
4: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
5: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
4: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
5: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
4: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
5: A co střevíce?
4: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
5: Takže jsem se oblékla. A co dál?
4: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. Aha. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. Aha. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
5: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
4: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
5: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahodiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. A potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Baty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sir.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16 527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýř,

0: kam se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
1: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
0: Tady v dopise ještě čtu, a je to dokonce ve verších, ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
1: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?
0: To je dobře.

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu, jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munro Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
1: Má drahá chotí, jestli pak si již poděkovala frou Plínsnovým za to, co mi poslali.
2: Nikoliv, Egberte. Jsem na konci svých chabých sil. Oh,
1: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
2: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
1: No a co frou Plínsnovy?
2: Frou Plínsnovým jsem nenapsala.
1: Ale někdo jim bude muset napsat.
2: To je nutné, nepopírám.
1: Tedy?
2: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
1: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
2: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
1: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
2: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
1: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
2: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
1: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
2: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
1: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně frou Plínsnovy poslali?
2: Kalendář Viléma...
1: Jakého Viléma?
2: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
1: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
2: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
1: Víš co... Napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
2: Ano.
1: Drahá paní frou Plínsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
2: Miláčku, takhle to nejde.
1: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
2: My jsme jim také něco poslali.
1: Je to... Opravdu.
2: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i frou Plínsnový.
1: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
2: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
1: Museli. No, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
2: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
1: Máš pravdu.
2: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na frou Plínsnovy, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
1: Kolik stálo to pouzdro?
2: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pencí, pakatel.
1: No, to je snesitelné.
2: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pencí navíc na Porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
1: Ale Porto stojí 5 pencí.
2: Aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám Frau Plicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
1: Frau Plicnovi nehrají bridge.
2: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
1: Deformace.
2: Bylo by to i nezdvořilé.
1: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
2: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
1: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
2: Tak diktuj.
1: Je obdivuhodné. Ano, jak jste uhodli. Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
2: Uvědomuješ si, co to znamená?
1: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
2: Předstírané pocity.
1: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
2: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
1: No a?
2: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
1: A zase budeme psát děkovné dopisy.
2: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
1: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
2: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
1: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
2: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
1: Tak tedy. No.
2: Že nerozumím.
1: Nerozumíš. A máš pravdu.
2: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
1: Ano.
2: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
1: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
2: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frau Plicnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
1: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
2: Vezmi si na mušku nestraníky.
1: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo, aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
2: Oh.
1: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
2: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
1: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
2: Bože.
1: Co pak?
2: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
1: A co nám ta můra poslala?
2: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
1: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
2: Nevzpomínám si.
1: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
2: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
1: Kalendář?
2: Ano.
1: Pust mě k psacímu stolu.
2: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frau Plicnovi?
1: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
2: Ohromující, Egberte, ohromující.
1: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
2: Samozřejmě.
1: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
2: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
1: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
2: Jakože by...
1: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemců v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
2: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní. Viď, miláčku.
1: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
2: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
1: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridžového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
2: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl stajltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
1: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
2: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
1: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
2: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
1: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
2: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
1: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
2: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
1: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
2: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl: nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není. Takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? K Kvůli Kaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč proboha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: Je to není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjel kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s tím nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění. Někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Kaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: Služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohli jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
2: Prosím?
5: Nikdo jiný, než jeho osobní sluha, pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti. Té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, To je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
2: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženou.
5: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma, hraju já. Jak se jmenuji? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
7: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec? Hudba, prosím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková.
2: Znáš mě líp než celý svět. Myslím, o, jdeš na spaměť. Beze slov víš, co chci říct. Samotník

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, já neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je vdaná, tak má nějaký nepříjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmarja, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před jedním dnem rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli asi nějaké známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Harrisovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s vnoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysovití zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice, to se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc. Já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici, konkrétně zítra budeme mít dominární bobule, takové setkání, kde nás přijde asi takových, odhaduji, mám přislíbeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě na Kletné, to je Sudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvou nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Takže... Ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Z Ostravy, z Rytku Místku, třeba konkrétně do toho případa v tom Jalubu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: No já vím. Ale ne, já bych chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Já je chválím, kde můžu se, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: To je dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tým nočním proudu, i když možná moje maminka, tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka v tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka v tatku jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? O jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora, to je Sigmund Freud, si kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Trhanovic, Trhanovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoka, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko, mhm.
1: No, ano, z Moravy.
0: A teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete?
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mámce a taťkovi.
0: Dobře, jak si... a Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvím o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vidíte?
1: Já si myslím, že
0: žijete?
1: Já jsem, víte, život přinese různé věci a...
0: Zase na to jdete oklikou, na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy... Babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý soused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré sousedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzhlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někdy zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku.

0: se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem. Ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí Vodmírska a ze všech těch vesnic. A ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci. Aha. Ale jinak jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat. A co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zavzpomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňům, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc. Jo? Hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněný, tak ví, co to všechno obnáší.
1: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
0: Já volám z Nýrska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Nýrsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Nýrska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči a co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnujou času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To je jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tutou cestou takhle.
1: To je krásné slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě vy řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
0: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhle té činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, je mi, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladý.

0: jim a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaké zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. A já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. To jsem asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
1: Jde to z toho slyšet. Ona ta práce, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost. Těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste mluvila.
0: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům, nejenom, že mají jako tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla, jo. Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí, jako to je jako hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půl litrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako tuto, to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
1: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do Noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
0: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 4:15. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte. Možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na vlastní, ve vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova, je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty léta.
0: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhle tom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za 3 neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se hold trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano, ano.
0: Dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich rádám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali ho a měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10 000ovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude 2 plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe, našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který ne případ. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenka, o to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, bytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a domese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně nevzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili. A vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda 40, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Uh-huh. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak v těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale a oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál, takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál a pak nějaký reference třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančířísky, dobrá svíčková zelená. A pro ty masožravce, všežraví masožravce, co v populaci lidí, jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zhasneme
1: a vy to tam vrátíte. A vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný, vy zvládáte teda takto řídit před handsprý, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl, doslova do písmene, protože jste nahradil jednu volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách, nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře, tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli, doufám, že nám to posluchači odpustí. Mějte se, šťastnou cestu.
3: Mějte se naslyšenou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc.

0: Dobrý večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech. Těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Šternberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Šternberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Šternberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob. Uh-huh. Ja? A sociální služby jsou nápomocny tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi, a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Šternberk je známým ECHOMem. A zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla, závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni. Mm-hmm. Docela nedávno byl udělaný další úsek cyklostezky Šternberským údolím Dolní Žleb. A na tu, a Šternberk je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Šternberk, přes město, hotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Šternberk je propojen cyklostezkou Olomouc, Šternberk, Uničov, Rýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Šternberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají, s ohledem, a tak dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma, sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Šternberku hodně.
0: A to je dobře. No, to zní dobře, Bohumíre.
2: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat, tak jakou roli v tom všem hrajete vy?
2: No, já jsem začal psát články v našem městě, jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štenberských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce, to já těch papíru pokazím, víte, a na tom počítači, na počítači, kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
2: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olomouci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědavý, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych se chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let a taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničený, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit, anebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou, která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urval mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo, ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
0: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat. Tak mrzí mě to, vytáčejte znovu, uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, a co mě strašně chybí, tak jednou za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino. Jako, jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. Moc rád bych šel do kino, no. Nevím, jak to mám udělat. Jako.
0: Roberte, tak třeba zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlednete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste si potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře, nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva i doky. No nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: A to víte, že se z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no, pomožte mi, Ludmila z Brna, no, prostě všechny.
0: A
2: moc vám děkuju, že jste mě vzal, mě to taky vyskočilo, nevím, no, a nechci mluvit o poruše, možná by to chtělo elektrika, já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, vyrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, jenom jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte,
2: tak,
0: jo,
2: tak moc vám děkuju, že jste mě vzal a
0: naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuju.
0: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo, halo, halo, slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak jo, tam?
3: Děkuji,
0: představte
3: děkuji.
0: Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit k té paní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte vy? Zkuste nám říct, odkud voláte ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi, já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to vy. Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom z Brusu nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvaná sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta Miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc na v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné. Sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený

0: čaj, svařené víno, kávu, nebo i nějakou tu štamprlíčku, nějaký perníček k pohoštění, nebo nějakou bábovku. A bylo to moc, moc krásné, lidi si to moc chválili.
1: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná inspirovali.
0: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
1: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šípkování?
0: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šípkách. Namalované šípky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šípkách, hledají baterkama šípky a jdou, je vyznačená trasa toho šípkování, kde se sejdou a kde to končí, no a nakonec si potom opečou špekáček.
1: To je krásné.
0: Se namalují na stromy, na cesty šípky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
1: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
0: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
1: Vy také,
0: a pěkně, moc zdravím. Naschledanou.
1: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po 12:30, já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci, kdo mu velí. Paní Iveta je s námi, z Teplic volá, vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí. A je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin, tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce, vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže já se obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem jich pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
0: Pak Ivetko, a s kým chodíte?
1: S kamarádkami nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplická. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku, pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jako jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
0: Jatko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
1: Na další prostě rok, jo. Tak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
0: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
1: Jako besedy, jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauritius, tak o svých zážitcích, byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, dvě učitelky rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle dvě 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé, prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady doklad celé léto, jo.
0: Ivetko, vy byste to vysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
1: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovně to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
0: Ano.
1: No.
0: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
1: No, taky zdravím všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, vidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo, tam třeba byly nějaké ty plesy, na Horním náměstí nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark. A tady to je takové užší. Takže oni hodně pořádají akci pro lidi. Teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný. Lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem. Po těch, měli tam různé stanice. Já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení. A jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat. Jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám. Takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama. Takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy. Já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Broky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím. Tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s nima jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál na tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zacpávala, podržela jsem mu ouška, protože to byly velké decibely, ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh. Protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak na chvíli jsem samozřejmě odešla. Ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých. Jo? Tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí jedinou klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech. Nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku. Nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec a že mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi a teď se mu převrátil vůz, koho si vezl, jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zdemonstrované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom, já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají, nebo třeba když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami, nebo pořádají hasiči utkání ze fotbale, mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek, no prostě různé akce, nebo třeba, a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady je obchod Hruška, takže za tou hruškou. A buď tam hraje někdy takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. Já to vždycky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy se tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko, já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety. Já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit, hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí o dvakrát do roka pro sběr, lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr, oni to prodají, to železo, a pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty, jo. Občerstvení si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli v tom zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: ročníku. Ano, tak zdravím všechny posluchače, Roberta pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé město. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu Společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tuhle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Protože člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukáž krček, brouku a fik. Ne, víš... Já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že? Ten Otelo je nádherná role, že? Ale ten Iago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
2: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím jsem objezdila celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. vyskočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kortakpulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečený s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Pak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerný. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že, jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby. Měla na každej zub 1. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau.

0: takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Můj svatý Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky shlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám. A díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Ty lidičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt. A tě v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida. Jelimánek, Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou symetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe. Takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Lidičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemní. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.

0: Matildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
0: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejít, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost.
2: To už i pan Kalaj zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek.
1: Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především má jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím.
2: Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik Kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tady lehla holí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
3: Říkám vám to bez rámusu. Chytělí a dadí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
2: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
3: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
2: Krindy pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
3: Teprv se stane, děvče. Budeš se vdávat.
2: Jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
3: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
2: Cože?
3: A stará taky nejsi.
2: Au, to lichta.
3: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírni do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
2: Tamhle nad laborem.
3: A sukni zkrátíme. Ne moc, o koleno není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
2: Co ti to vlezlo do hlavy?
3: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
2: Ty jsi někde potratila rozum.
3: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
2: Magdičko, že ty jsi z to...
3: Co?
2: Že ty jsi zdala griotku.
3: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
2: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
3: Feldsmana. Koho jinýho? jednu ženu vyhnal.
1: A druhou vyžene taky.
3: Vyhneš. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužský nechce.
3: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
3: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
2: Byť můj svatý Antonín.

0: že ruku tolik štěl droumá, že se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vos. Oh. Chtěl jste jí dát zase vos? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No...
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre? Že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všeho všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To víš, že se nezlobím. Vždyť mě si dal naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím tě, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj sebatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím, vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou

0: ty, můj svatej Antonín. Čku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mě nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo dív nezvracelo, rozumíš ten. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama, protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul. Že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, a, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku, to je zrovna tak jako, kdo se s kým schází, proto je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas, jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. A ty, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle výžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex jako jenom teď, ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak tady jsi po ruce, že jo? Kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že, a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... Hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... A postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie, ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou, i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna jí vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.